0: Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: letíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.
3: I'm Lily Bean.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Uletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Thank you very much.
2: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Radio.

0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn. Fajn.
0: Vždycky hot.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
7: Fajn.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány. Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzové.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
15: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn, jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Brněnské hlavní nádraží muselo být evakuováno kvůli nálezu podezřelé munice při stavebních pracích v jeho blízkosti. Policie uzavřela okolí a dočasně zastavila vlakovou dopravu. Na místě zasahovali například pyrotechnici, kteří předmět prověřovali. Omezení se dotkla cestujících i dopravy v centru města.

No či nu. V Německu zavedlo přírodní koupaliště speciální pravidlo. Vstup povolí jenom návštěvníkům, kteří se domluví německy. Provozovatelé krok vysvětlují hlavně bezpečností a

krásný dobrý ráno. Zvládli jsme pondělí, dneska je úterý, přesně minuta po šestý, ještě jednou krásný dobrý ráno. Ať už vstáváte, jedete do práce, z práce, nebo ať už děláte cokoliv, zvládáme to. Hele, co víc na to říct? Každopádně minimálně aspoň máme dobrou zprávu, protože ráno venku je mnohem líp, než bylo včera. Doufám, že se to teďka aspoň udrží, že to nebude tak hrozný ty teploty. No uvidíme, co si pro nás dnešek připraví. Co je ale jistý, je třeba snáš skvělý playlist, co nás čeká. Tate McRae, Just Keep Watching na takovej rozjezd, anebo teď už Pitbull, Hotel Room Service. No jo, je ráno, jde to vidět. Tak nic, přestaňme kecat a pojďme poslouchat. Morning Boost.

0: watching.
1: Tate McRae, Just Keep Watching, peska, která dohrála 7 minut jako po 6 hodině. Krásný dobrý ráno, dáváte si morning boost, s vámi dneska speciálně jenom Bendy. No a včera jsem narazila na článek, který říká, že Google se snaží o takovou jako experimentální stránku. Je to o tom, že jste v letadle a místo toho, abyste jako třeba jezdili autem po zemi, tak lítáte nad tou zemí a koukáte se, jak ten svět vypadá z vrchu. Tohle to už jako existuje, akorát Google se teďka snaží jakoby dát víc, jak to říct, aby lidi mohli hodnotit, jestli to funguje nebo nefunguje, jo? Jak se k tomu dostat? Úplně jednoduše, napíšete si Google Earth, to si otevřete, tam je takové to prozkoumat zemi, pak jdete do nástrojů a dáte si simulátor letu. Prosím vás, já jsem teďka během toho, co tady hrály Pitbull a Tate McRae, zkoušela, jak to funguje. asi jsem ráda, že sedím za rádiem a nesedím za tím letadlem, protože vůbec nerozumím tomu, jak se to ovládá. Takže asi vám došlo, jak to vypadalo. Já jsem zkoušela lítat tady nad rádiem a úplně jsem nedoletěla, tak bych vám to řekla. Tak kdybyste na to chtěli se mrknout, tak ještě jednou jmenuji to Google Earth. V nástrojích si dáte simulátor letu a můžete lítat, ať už já nevím, třeba nad Afrikou, nad Ázií, nebo klidně nad Českem, nebo nad svým domem. Můžete se jednoduše podívat. Je to zajímavý, ale asi jsem fakt ráda, že jsem za tím mikrofonem, no, protože tady tyhle ty technické věci by mi úplně nešly. No nic, před námi Ray Dalton, jeho Blood Running. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: neboli Right Round. Úterní ráno, 19 minut po 6, dáváte si Morning Boost, no a v tomhletom boostování rozhodně pokračujeme. Před náma takhle pro ráno, pro dobrý ráno další skvělý pečky, jako třeba Ava Max, její Sweet But Psycho. Takový mám pocit vždycky po ránech, jo? Že to ráno je takový jako hezký, ale vlastně je to strašně psycho. Vytáhnout se z té postele je prostě vždycky strašně těžký. Ale my to zvládneme, bude to prostě v pohodě. No a třeba ještě tohle. Harry Styles, jeho American Girls. I po ránu se prostě hodí někdy zpomalit. Tyhle ty pečky zamlý okamžik tady v Eteru Fajnu, tak rozhodně buďte s náma. Morning Boost.
1: Fajn. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Tahické léto v Aquapol z Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.

Máme Půlsedmý, tohle byli Maneskin, jejich Begin pecka, která dohrála éterem Fajnou při Morning Boost, takhle hezky při ránu. A hele, dobrý zprávy, protože Čína, jo, zase je to Čína, co něco vytvořila, ale tohle to je dobrý. Čína vytvořila první komerční mozkový nanočip, jo. A jenom aby jsme se ujistili, nebo abyste to pochopili, nanočipy, které se dají právě jako zavedou do mozku, už jako existují, jenom nebyly komerční. To znamená, že nebyly pro nějaký jako výdělný účel, za účelem výdělku. No, ale Čína konečně s tímhletím přišla, že už to teda je komerční, že se to může prodávat. A hlavně proč je to zajímavý, je to v tom, že to má pomáhat ochrnutým pacientům a lidem po poranění míchy znovu získat jako mobilitu. Což je vlastně strašně hezký, je to skvělý a myslím si, že je to velký posun pro lidi, kteří tohle to potřebují. Tak nanočipy do mozku. Mě už to začíná trošku připomínat Futuramu. Jako stále to není tak, že když si ten nanočip dáte, tak uvidíte obrazovku se svoje oči, jo, a pak si vás velký obchod máma bude volat a budou z vás roboti, ale má to takovej vibe trošku, no. Nicméně tohle je fakt jako na pomoc lidem, kteří to potřebují, a to mi přijde hezký. Tak jenom takový hezký info po ránu a my pokračujeme. Před náma David Guetta, tady šujeme s tou se na jejich Gone, Gone, Gone.

0: Rodrigo, její Drop Dead, pecka, která dohrála při úterním ránu. Krásný dobrý ráno všem, co vstáváte, nebo už jste vzhůru, nebo jedete z práce do práce, jak to máte nastavený, tak to samozřejmě máte. Nicméně, touhletou dobou bychom vám normálně s Fikem, kdyby tady byl se mnou, oznamovali, že za malý okamžik budete moc vybrat ze dvou songů, který pošlete do éteru. Je to vždycky takovej rozstřel mezi mnou a Fikem, většinou se o něco vsadíme a vy to potom jako takový soudci rozhodnete. Jelikož tady ale není a nebude celý týden, tak to uděláme trošku jinak. Stejně jako včera jste si psali o songy, tak i dneska můžete. 724634634. Pojďte napsat, co byste chtěli slyšet tady v éteru Fajnu, a pokud je to v mých silách a pokud to bude v playlistu, tak vám to tam samozřejmě velmi ráda nahodím. Takže ještě jednou. 724634634. Pojďte psát jméno interpreta, název songu a pojďme si to ráno společně udělat prostě hezčí. Na co máte chuť? Pojďte rozhodně psát. No a do té doby třeba tohle. Somber Back to Friends. A já už koukám, že mi začíná blikat telefon. Jen tak dál, pojďte psát. Pokud se to třeba neobjeví v následujících 10 minutách, klidně může až další hodinku. Takže rozhodně buďte s náma a pište. Morning Boost.
1: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno, a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 54 Ultra Talk to you, pečka, která dohrála 11 minutek do 7 hodiny ráno. Krásný dobrý ráno všem, ať už posloucháte nebo třeba píšete. Hraju podle vás, nebo hrajeme respektive podle vás, protože jste si momentálně mohli vybrat, co byste třeba chtěli slyšet v éteru. Je tady třeba Heartbreak Anthem Little Mix od Dana, já přemýšlím, jak to jmenuje, jestli jsem chtěla říct Daniel nebo Dan, od Dana. OK, tak to tam rozhodně dáme, taky tady máme zprávu. Ahojky, mám 20 minut v autě cestou do práce. Dej mi tam, prosím, daj, OK. Kdo jsem já, abych vám to tam nedala? Tak jo, Galatis, David Guetta, Little Mix, její Heartbreak Anthem, právě teď, nebo za chvilku Shakira, Burna Boy, daj.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in
3: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn?
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Zaměstnanci České televize a rozhlasu protestovali proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ke stávce se přidaly i další organizace. Například i v Národním divadle v Praze byla před představením minuta ticha. AI se stále výrazněji prosazuje i v českých firmách. Například e-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení.

0: chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. Zara Larsson vystoupila na festivalu Parkride v Manchesteru se skladbou Midnight Sun. Performance měla symbolicky připomenout začátek léta a podpořit její aktuální hudební éru.
1: Kolona se aktuálně tvoří na dálnici D10 mezi 8. a 7. kilometrem směr Praha. Je tady nehoda dvou osobáků, levý jízdní pruh je tak neprůjezdný, je uzavřený. Na místě zasahují i záchranné složky, takže pokud máte možnost pro dnešní ráno z dálnice vyhnout, tak se jí vyhněte nejlíp. Nehodu aktuálně hlásí i Plzeň 6, lidí se v ulici Klatovská. Co, kdo, jak přesně psané není, ale pokud máte cestu kolem, buďte opatrní. No a nehoda aktuálně ve Vyškově, a to v ulici Osvobození. Tady proběhla srážka osobáků a cyklistů. Na místo jedou záchranné složky, hlášena je i překážka na vozovce, průjezd je však možný.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na...

0: Krásné dobré ráno, takhle 2 minutky po 7 hodině. Posloucháte Fajn, s vámi dneska speciálně jenom Bendy a celý týden s vámi bude jenom Bendy. Já bych tohle to nezdržovala, tohle ráno. Já vím, že nikdo si nechce povídat po ránu, nikdo nechce prostě poslouchat nějakou moderátorku. Tak hele, já mám pro vás naprosto skvělý playlist. Předá mi Alex Warren, Fever Dream, nebo teď už Killin, Stein 27. Vítej mezi náma. Morning Boost s Bendy.
1: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: One, jeho Fever Dream, to nám dohrálo 8 minut jako po 7 hodině tady na Fajnu. A hele, včera jsem měla takovej jako talk se svojí kamarádkou, která má teď teprve 20, oslavila nedávno a úplně si říká, že má pocit, že jako nežije život, který by žít měla správně. Narážela na sociální sítě. Má jako pocit, že prostě už by měla být 3 byty, měla by mít nějakou firmu, nějaký startup založený, jo. Hele, takhle. Pojďme se nadechnout všichni, jo? A pojďme si říct upřímně. Nemusíme mít žádný investiční byty do 25 let. Nemusíme denně chodit na jogu, nemusíme non-stop pít maču, nemusíme chodit do posilky každý den, protože by prej údajně bychom nevypadali dobře. Nemusíme jíst jenom zdravý jídlo, jo? Hele, to, co je na internetu, není vždycky reálný, jo? Pojďme si říct a pojďme si to připomenout, protože věřím tomu, že to rozhodně někdo dneska potřeboval slyšet. Tak jenom abyste věděli, já taky nemám investiční byty, já taky nechodím na jogu, já sotva ráno vstanu, jo? Vykoupu se z postele a jsem vlastně ráda, že vůbec existuju. Kor v takovém pařáku, jako je třeba dneska, jo? Fakt se nedokážu představit, že bych šla někam takhle na jogu. Fakt ne.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

To nebylo naprosto krásný. One Republic, Need Your Love. 20 minut, jak posedmí takovou pomalou, příjemnou pečku. No tak pojďme to zrychlit. Pokračujeme dál. Trošku to vyvážíme, ten playlist. Před námi Nico Santos, Ray of Light. A nebo třeba tohle. Pro nabůstěný ráno. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bů, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bů.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
19: Více na kopecký.cz.
20: Prázdniny, pádláč, paráda.
21: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
22: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
23: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

Santos, Ray of Light, to nám dohrálo 2 minutky po 7:30 tady v úterý ráno na Fajnu. Možná už jste to postřehli, já vím, že o tom nemluvím úplně jako nejdřív, co jsem mohla, ale já jsem to prostě ještě nestihla vstřebat a nestihla jsem si to poslechnout. O čem mluvím? Charlotte Gottová, nebo Charlotte Gott, tak se teďka říká, vydala další song a další videoklip. Měli jsme tu In Too Deep a teď vyšla další pecka, jmenuje se I Could Be Mine. Jasně, je to pár dní starý, ale fakt jsem to ještě neslyšela. Věřím tomu, že někteří z vás taky ne. Tak pojďme se to tady dát takhle prostě společně. Zní to takhle. Znova to dělala v labelu, který je zahraniční, by the way. Mě to baví, mě ta holka baví. Je to taková Tate McRae vibe. Ale proč ne, hele? Myslím si, že má velkou šanci se ujmout v zahraničí. Já nevím, co říkáte vy? Klidně pište. 724-634-634. Mně se to prostě líbí. Není to takový jako obyčejný, jak to říct, non-stop opakující se. Jo, baví mě to. Hodím si to do playlistu. Baví mě to dokonce i víc, než její první song In Too Deep. Tak jo, tohle Charlotte Gott, I Could Be Mine. Kdybyste chtěli, klidně pište ty názory 724-634-634. No a my pokračujeme. Před námi Bebe Rexha, Faithless New Religion.

0: Cheek Bromance, to je něco, co nám dohrálo za 5 minutek, 7:45. A já nevím, jestli nás sledujete na našem Instagramu, jo? Jsme tam jako Fajn Rádio a pokud nás nasledujete, tak rozhodně nabíhejte, protože včera tam vyšlo dokonce video s Kristin, což je naše víkendová skvělá moderátorka, kdy chodí různě po lidech a ptá se jich jako na otázku, která vyvolá docela velký emoce mezi lidma, a to je, jestli je ve vztahu sdílení polohy OK. Tak mě zajímají vaše názory. 724634634, pojďme to probrat. Klidně se podívejte na video, podívejte se na to, jak odpověděli ostatní a pojďte se jako to tak nějak promyslet. Co na to říkáte vy? Sdíleli byste svoji polohu svému partnerovi či partnerce? 724634634. Za sebe musím říct, že mi to problém nedělá. A nedělá mi to ten problém hlavně z toho důvodu, že jednoduše... Je to jednodušší, když třeba se máte někde potkat, tak si vás najde a nemusíte si psát, kde přesně jste, třeba když jste v parku s kamarády a řeknete mu OK, dojdi. Jakože z tohohle toho důvodu, ale samozřejmě, pokud by už to přesáhlo nějaký stalking, tak to už není OK. Tak pište 724634634, pojďte rád vědět vaše názory, no a do té doby třeba tohle. Fanoušci, pokud řídíte Zari Larsson, netančete to teď. Držte volant pevně. TikTok děti taky vědějí. Zara Larsson Lush Life, to za malý okamžik rozhodně tady bude. Rozhodně to tady zazní taky Bruno Mars, I Just Might, za malý okamžik, no a vypište. Morning Boost.
1: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Fine Morning Boost, Lotte Bazar Larsen, její Lush Life. No a my tady řešíme, protože na našich sociálních sítích, kde jsme na Instagramu hlavně teda, kde jsme jako Fine Radio, vyšlo video, kde se naše moderátorka Kristin ptá ostatních lidí, který potká, na to, co říkají, když si partneři ve vztahu sdílejí polohu. Jestli je to red flag nebo green flag, proč jo, proč ne. A já jsem se ptala vás, pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady zpráva, ta mě nejvíc pobavila. Jednoduchý výstižný. Manželství bez polohy je 0 z 10. Taky záleží, která poloha potom samozřejmě. Dělám si srandu, rozumím tomu, že to tak někdo má. Pak taky píše Petr. Ahoj, polohu jsem nikdy s nikým nezdílel. Až teď, co mám novou přítelkyni o x let mladší, tak s ní sdílím a přijde mi to v pohodě, hlavně co se týče důvěry. Může být, taky je tady zpráva od Matěje. Ahoj, přítelkyně to vyžadovala, ale neměl jsem s tím problém. Nic pochybného jsem nedělal a nějak se to nezneužívalo, takže v pohodě, Matěj. OK, OK. A pak je tady ještě jedna zpráva od Zuzky. Já polohu s přítelem sdílím, jezdí totiž s kamionem po Evropě a oba jsme rádi, když víme, kde je ten druhý. To je hezký. Hele, já jsem vlastně s váma, já nemám problém s tím sdílet polohu. A přemýšlím, jestli bych někdy jako měla. Asi jako jedině bych měla problém, kdy už by to bylo za hranou a ten člověk by přesně, bych zjistila, že přesně ten člověk furt kouká, kde jsem, to už by bylo divný. Ale na takový to, hele, potřebuji vyzvednout, vyzvedneš mě, jedeš pro mě, kde mám stát, tak vidíte, kam odkud jede, kam se máte stoupnout a uděláte mu to jednodušší, že jo? Protože když vás třeba vyzvedává autem nebo něco takového, nebo se někde máte sejít, tak si nemusíte psát, hele, přesně tady u tohohle toho, nevím, obrazu nebo sochy, ale prostě se najdete přes ty polohy. Mně to přijde fajn, nevadí mi to a vlastně jsem s tím nikdy neměla problém, ačkoliv bych to nevyžadovala. Díky za vaše zprávy, klidně ještě dopište 724634634, co si o tom myslíte, třeba někdo máte opačný názor, i těm jsme tady samozřejmě otevřený. No a my pokračujeme All Time Long Black Bear Monsters do konce hodinky.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: vítáme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Venku dneska polojasno až jasno, ojediněle se mohou vyskytnout mlhy, no a během dne přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty dneska 24 až 29 stupňů Celsia.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
9: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
11: Řecký ostrov Kréta zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně. Otřesy byly napříč celým ostrovem, včetně turistických oblastí, a pocítili je tisíce návštěvníků i místních obyvatel. Podle úřadu zatím nejsou hlášeny větší škody ani zranění. U mladých lidí se retro stále víc vrací do módy. Důvodem je snaha posunout hudbu bez vyrušování notifikací, sociálními sítěmi nebo nekonečného scrollování. Trend podporuje vědomější používání technologií a pro řadu mladých představuje formu digitálního detoxu. Česká kapela Brixton přichází s novým singlem Náhubek. Píseň je oslavou mládí a zároveň vyjadřuje nechuť přijmout všechna pravidla dospělého života. Bratři Matěj a Štěpán Jelenovi v ní navazují na svou osobní a autentickou tvorbu. Kapela aktuálně koncertuje po celé republice a zároveň připravuje další nový skladby.

Krásný dobrý ráno, minutu po 8 hodině, posloucháte Fine Morning Woos, dneska speciálně s Wendy. No a poslední hodinka na svém startu, nebudeme to nějak zdržovat, před námi. Naprostej banger, já děkuju našemu hudebnímu manažerovi a hlavně věřím tomu, že on děkoval téhle interprece. Já jí poděkuju taky, před náma Beyoncé, Sweet Dreams, a myslím, že i vy v autě byste měli poděkovat Beyoncé. Jdeme na to, poté Kato, John, Turn the Lights Off, tak hezký ráno. Morning Woos s Wendy.

JD, Angel of my dreams, to nám dohrává tady po ránu na fajnu, 11 minutek po 8 hodině. A možná jste si toho všimli, možná ne. Znova vás budu odkazovat na naše sociální sítě, protože na YouTubeku a na Instagramu se snažíme být vždycky první. No a třeba se snažíme být první i ohledně toho, jaká reality show se momentálně děje, co se tam stalo. A taky to řešíme. Třeba na YouTubeku máme vyloženě podcast, který moderuje Kristinka a Alberto. Jmenuje se to Posedlí Are You The One, což je právě jedna z těchto reality show. Pokud nevíte, co to je za reality show Are You The One, tak je to prostě jednoduchý. Znova vezmou pár lidí, zavřou je do stejný vilinu a probíhá tam drama, vztahový drama většinou, protože se tam snaží párovat, jo, hledají si toho správního, protože to Are You The One, jako seš ty ten jeden. No a Alberto s Kristinkou na to reagují, každý týden vždycky shrnou 4 epizody, které právě vychází na Prima Plus od pondělí do čtvrtka. No a vy se na to můžete podívat, máme to na YouTubeku, už jsou tam 2 reakce, takže už máme 2 týdny za sebou, myslím si, že budou točit 3, takže rozhodně koukejte, pokud se třeba chcete podívat, jaký názor na to má někdo jiný, třeba mají úplně stejný názor jako vy, nebo to vidějí trošku jinak a může vám to otevřít nějaký další možnosti, jak tohle to vnímat. Tak rozhodně mrkněte, jsme všude jako fajn rádio, takže jednoduše do vyhledávače takhle napsat, ať už na Instagramu nebo na YouTubeku. No a mrkněte, třeba vás to bude bavit. Oh yeah!

0: Dominik Fak, jeho White Keys, to nám dohrálo při úterý 23. června, dáváte si fajn. Hele, a pojďme se trošku pobavit o tom, že dospívání je takový vlastně jako podvod. Nebo respektive takhle. Jak to vysvětlit? Řekněme, že vyrůstáte jako děti a teď najednou přecházíte do toho dospěláckého života. A tam jsou věci, o kterých nám nikdo nikdy neřekl, že se budou dít. Třeba jako, že praní nikdy neskončí. Nikdy. Nikdy prostě vždycky tam bude to prádlo, který budete muset další týden vyprat a je to prostě strašně otravný. Tak pojďte psát, co vás napadá? 724-634-634-634. Co je to za vás? Co je takový jako podvod dospělosti? Jsou to třeba daně? Nebo je to třeba to, že musíte vymýšlet večeři téměř každý den? Že musíte vymýšlet, co budete vařit? Ještě jednou 724-634-634-634. Pojďte rád vědět. Pojďte rád vědět, co je takovej podvod dospělosti. No a do té doby třeba tohle. Harry Styles, jeho Late Night Talking. Taky tady Swims, Mr. Know-it-all, anebo Jonas Brothers Sucker. No a pak už vaše odpovědi. Morning Boost.
1: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
6: Klikni!
7: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
7: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
6: Ideální na léto s kámošema.
7: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
6: Tak to beru.
7: Když hry, tak Mironet.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm Lily Bean.
18: It's Sabrina Carpenter.
19: Music.

Jonas Brothers, jejich Sucker, to je něco, co nám dohráváte v Eteru Fajnu. A největší podvod dospělosti, to řešíme. Ptala jsem se vás, jako, co vnímáte jako takový podvod na nás, že jsme, když jsme byli mladí, tak jsme vlastně nečekali, že budeme muset v dospělosti dělat. Tak se pojďme podívat na vaše zprávy. Je tady třeba zpráva od Matuše, už nikdy žádný letní prázdniny. Bolí mě srdíčko. Je to tak. Non-stop výdaje, je tady taky napsáno. Žádný den, který nazveme volným dnem, nikdy není volný. Což je vlastně strašně pravda.

Já se vždycky říkám, jak budu mít volný víkend, ale vlastně pořád něco dělám doma, to je strašný. Rozhodování je naprosto vyčerpávající, tady píše Jíťa. To je fakt, už se vlastně nikdo nerozhoduje za nás. OK. Taky píše Janča, čím jsem starší, tím rychleji mi čas utíká. Pardon, ale včera byl teprve rok 2016, ne? Je to tak, no. Hele, tak to jsou takový asi jako největší podvody dospělosti v úvozovkách. Jestli vás ještě něco napadá, klidně dejte vědět, 724634634, čím nás ta dospělost tak dostala, co nám nikdy nikdo neřekl, že budeme muset dělat. No a my pokračujeme, před náma Haven, Caitlin, Aragon, jejich Iron.

0: Gracie Abrams, její That's So True. Úterní ráno, dáváte si Morning Boost. Máme nějakých 19 minutek do konce 8. hodiny, bude začínat 9. hodina, to znamená, že bude začínat i Music Boost. Jenomže paní Andrea Kautská, která vysílá Music Boost, mi pár vteřin zpátky napsala: Wendy, trčím v tramvaji a 7 smutných, ubrčených smajlíků. No jo, asi si zpívá tohle. Neboj, ajo, my počkáme. Do té doby Go From Mary April, jejich Nezvládám. No a nebo třeba tohle. Ray, Where Is My Husband? By the way, tahle ta žena řekla, že dokud nenajde manžela, tak nic do té doby nevydá. Jsem zvědavá, jestli to tak dodrží. Nicméně mi děkujeme za tuhle tu pečku. Za malý okamžik tady na Fajnu. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Marie April, nežvádám, to je něco, co se nám dohrálo za 9 minutek, 9. hodina, a to znamená jenom to jedno jediný. Morning Boost je dneska u konce, no a začíná za malý okamžik Music Boost s Andreou Kaučkou, takže rozhodně buďte ready, ona je naladěná víc než kdy jindy, normálně to stihla, takže ji tady máme, nemusím nic dělat za ní, nemusím pracovat za ní a nebudu za to samozřejmě, jinak bych nebyla bych za to placená, kdybych to dělala za ní samozřejmě. No. Mějte se krásně, užijte si ráno, zvládněte úterý a slyšíme se zase zítra od 6 do 9. Mějte se krásně a čau!
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je krásná kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: To bych chtěla domů.
7: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
8: www.juninteriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Get ready for the sound.
12: Fresh.
13: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
14: I'm Post Malone.
15: This is Beyonce.
16: Hey, this is Halsey.
17: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
18: Přeju všem hezký ráno, než společně odstartujeme, mrkneme se na oblohu. Dneska dopoledne počítejme jasno až polojasno, ale během dne pak přechodně až oblečno. Ojediněle prosím vás dneska přeháňky a bouřky, no a teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
19: Fajn.
20: Jsme online.
21: Jsme na DAB+. Plus.
22: Jsme v aplikaci Radia.cz.
23: Hot News.
24: Brněnské hlavní nádraží muselo být evakuováno kvůli nálezu podezřelé munice při stavebních pracích v jeho blízkosti. Policie uzavřela okolí a dočasně zastavila vlakovou dopravu. Na místě zasahovali například pyrotechnici, kteří předmět prověřovali. Omezení se dotkla cestujících i dopravy v centru města. Muž na Floridě, který mířil k soudu kvůli obvinění z vloupání, se podle vyšetřovatelů cestou pokusil vniknout do obytného karavanu. Policisté ho zadrželi ještě před soudním jednáním. K původnímu obvinění tak čelí dalšímu podezření z trestného činu. V Německu zavedlo přírodní koupaliště speciální pravidlo. Vstup povolí jenom návštěvníkům, kteří se domluví německy. Provozovatelé krok vysvětlují hlavně bezpečností a nutností rozumět pokynům plavčíků.
25: Fajn.
18: Opatrně bouračka hlášená v Hradci Králové, a to v ulici Březhradská. Naštěstí bez zranění, ale projíždějte se zvýšenou opatrností. Stejně jako Praha, a to v ulicích Královská a taky v ulici Bělocerkevská. Tady obě dvě bouračky taky bez zranění, ale určitě se tady zdržíte, tak opatrně.
26: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
27: Music Boost.

0: ráno, dobrý den, je tady úterý, který hlásí zatím samý pozitivní věci. Dneska je prosím vás o jeden stupeň méně než včera a možná nám i sprchne. A to si myslím, že si zaslouží oslavu. Je tady Andra za mikrofonem, je tady start dnešního Music Boostu, 4 společné hodinky. No a jak jinak startovat než jako vždycky v 9 hodin? No, Gimme 5, 5 songů na rozjezd.
1: Music Boost. Music Boost. Gimme 5.

0: Uzavíráme dnešní Gimme 5, Lukas, Steve.
1: Jsou dva interpreti, který nám teď dospívali.
0: Pět songů na dnešní rozjezd, no ty máme teda za sebou. Dneska máme úterý, což si myslím, že takovej ten den, který nikoho neštve. Ani nikoho nepotěží, takový ten neutrální, takový ten úžasný den v tom, že máme to pondělí, to strašný pondělí za sebou a tu strašnou středu před sebou. Takže úterý je prostě úplně ideální k tomu mít se dobře. Za chvilku to podpoříme ještě songama Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside. Boží klasika Beauty and Beat, Justin Bieber a taky Nicki Minaj. Tohle jsou dva songy, které nás čekají už za malou chvilku. Při úžasném úterku. Tyjo, co se dneska může pokazit, jo? Takhle, může se toho pokazit hodně, ale ono se to nepokazí, leďte fajn.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: pozýváme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
1: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrál česnek, co má říct.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Instagram, YouTube, TikTok.
11: Co je zrovna teď in?
10: Fajn Radio.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn? Fajn.
13: My name is Summer.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
18: Fine.

Rexa, jich I am good. Tohle je dnešní úterní dopoledne, přesně o 9:30 na fajnu. Instagram nám hlásí novinky, já vám o nich samozřejmě musím něco říct, abyste nebyli pozadu, abyste nebyli v šoku, co to tam zase je. Instagram umožňuje totiž teď nově odpovídat na jakýkoliv příspěvky obrázkem přímo z vaší galerie telefonu. Já si myslím, že naše fotky v galerii konečně nabídou úplně jiný úrovně. Je o tom asi velký zájem, protože se to spustilo na prvních 24 hodin a během tohohle jediného dne měl jeden příspěvek, který to poprvé jako využil, přes 100 000 komentářů, jo? Což je vlastně jako možná víc než dost. Mně to teda přijde jako trošku zastaralý krok, protože dřív jsme tam mohli dávat takový ty různý gify, ty teď nikoho už moc nezajímám. Nevím, jestli fotka to jako něco změní. A ještě si představte tu situaci, teď vy víte, jak funguje ten Instagram, jak fungují ty komentáře, jak tam fungují ty hejty. Jak lidi mají potřebu jako něco v těch komentářech negativního řešit a pomlouvat vás a urážet vás. A teď si představte, že tyhle lidi budou posílat fotky. Všichni to tam uvidí, no co to asi bude za fotky, jo? A to je to, čeho se jako obávám, jestli Instagram bude zvládat trošku jako umět filtrovat nějaký zakázaný fotky, jakože protože prostě co si budem, dějou se takový věci prostě, že tady nějaký prostě divný člověk vám pošle prostě divnou věc, no a teď vám ji pošle prostě pod vaší fotku s rodinou. To si prostě myslím, že není úplně OK, ale prostě to tak je. Instagram to teda zahlásil jako teď novinku a my uvidíme po nějakém čase, co to se společností udělá.

0: který se jmenuje Glide Portugal The Man. 4 minutky do 9:45. Dáváme si ho na fajnu. Ještě 3 sekundy. No a přestali jsme si ho dávat. No a já jsem si včera dávala večeři a normálně mi došla jedna strašná věc. Moje klasika, prosím vás, abyste si představili, jo, udělám si véču a jdu na gauč. A došlo mi, že taková ta klasická večeře u stolu se někam jako nenápadně vytratila. Jakože u stolu si večeři dávám třeba v restauracích nebo návštěvách, ale doma volím vlastně buď křeslo, gauč nebo třeba terasu, teď když je vlastně hezky, ale ten stůl je nikde. Přitom ho mám. Ale netuším, jak se to, kdy se to stalo, jako jak se to proměnilo, změnilo. A dokonce, když jsem se teď jako zeptala svých kolegů tady po rádiu, jak to mají, tak říkali, že vlastně taky, že u toho stolu málo kdy jí. A já vlastně nevím, jako jestli je to teď až touhletou dobou, nebo jestli je to věkem, já nevím, ale prostě kdy se stalo, že prostě se z toho stolu stalo jenom prostě jenom stůl, na který dáte něco ozdobného a prostě jíte na gauči. Což je vlastně zvláštní, protože já jsem vyrůstala v rodině, kde opravdu ty společné večeře byly. A vlastně jsem si říkala, že i v těch ostatních rodinách vždycky bylo, ne, počkáme ještě na tatínka. I když jste měli hlad, tak jste se málo kdy mohli začít jako jíst sami, prostě se vždycky večeřilo jako hromadně, společně, čekalo se prostě na všechny členy. A teď je to takový, jako že ne. Jeden se nají, když má hlad, druhý buď jako chce jíst s ním, nebo si počká, jo, je to prostě taký různorodý a volíme ten gauč. A já chci vědět, jestli vy jíte u stolu. 724-634-634. Nebo prostě, co si o tomhle tématu myslíte, jíte u stolu nebo na gauči, nebo čím si myslíte, že by to sakra mohlo být? To jsem zase včera prozřela, no. Music Boost.
1: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

of Beginning, tohle je úterní dopoledne na Fajnu. No a my společně řešíme, kde večeříme. Protože proč ne, co hezky při úterku dopoledne řešit jinýho, co je důležitějšího. Já jsem se tady zmínila, že jsem si vlastně včera uvědomila, když jsem večeřela na gauči, že vlastně už skoro vůbec nevečeřím u stolu, že se prostě nějakým záhadným způsobem tenhle rituál vlastně jakoby vytratil. No a vy píšete, s dětmi jíme u stolu, protože jsou ještě malí, ale pokud bychom byli bez dětí, jíme na gauči. Vidíte, druhý gauč. Ten gauč je tu už jako několikrát a máme tady taky zprávu. Ahoj, my jíme pravidelně u stolu a vždycky to máme s partnerkou jako takový shrnutí z celého dne, kdy si řekneme, jak bylo co novýho, aby jsme zůstali v obraze. Což si myslím, že je jako hezký, ale dá se to dělat i na gauči. Protože tohle já třeba se svým partnerem taky dělám na gauči. Že si prostě sedneme s tím jídlem a povídáme si. Nebo jeden jí, druhý prostě jí později. No ale píšete, spíše když to shrnu, tak opravdu je to gauč. Je to 80% gauč. Taky Miri nám napsala, podle mě je to daný věkem. Mladší lidi si rádi sednou na gauč a jí tam. A jinak starší generace už u stolu. Třeba je to takhle, třeba je to tím, třeba je to věkem. To znamená, že když jím na gauči, tak se můžu považovat ještě za mladou. A to je super zpráva. To znamená, teď si uvědomte, kde vy jíte a podle toho můžete vyhodnotit, jak moc dobře nebo špatně na tom jste. Tohle už Tame Impala, taky Janie a jejich Drákula.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Dneska dopoledne počítejte jasno až polojasno, ale během dne pak přechodně až oblačno a ojedinělé přehánky a bouřky. No a nejvyšší teploty dneska 24, maximálně 29 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
3: Zaměstnanci České televize a rozhlasu protestovali proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ke stávce se přidaly i další organizace. Například i v Národním divadle v Praze byla před představením minuta ticha. AI se stále výrazněji prosazuje i v českých firmách. Například e-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených s administrativou a provozem. Přesto firma neplánuje snižování stavu, naopak díky 20% meziročnímu růstu chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. Zara Larsson vystoupila na festivalu Parkride v Manchesteru se skladbou Midnight Sun. Performance měla symbolicky připomenout začátek léta a podpořit její aktuální hudební éru.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
2: Na světě je prosím vás zase nový robot, který zase něco umí. Tenhle umí něco, co teď všichni sice nepotřebujeme, ale jednou zaručeně potřebovat budeme. No, chvilku vás budu ještě napínat. Dávejte si fajn a za chvilku to společně rozebereme. Teď už ale v playlistu Rihanna, taky Loy, anebo právě teď. Úžasná záležitost. Imagine Dragons a jejich Demons. Jdem na to.
1: Music Boost.

Taking Dishes, tohle je Rihanna, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. 11:02. Ale pojďme si přiznat, že všichni zažíváme občas v našich životech nějakou situaci, při které se nám fakt chce jako hodně čůrat a nevíme, jak to vyřešit. Já tady mám řešení, teda takhle, Čína má řešení. Představili tam teď novýho robota, který vlastně funguje jako pojízdná toaleta. Představte si robota, vypadá trošku jako záchod, který má prostě kolečka a jezdí a ještě k tomu na vás mluví a svítí a prostě ještě má v sobě jako nějaký software umělý inteligence, takže je vlastně to chytrý záchod. Jo, je určený teda hlavně pro starší osoby nebo pacienty třeba, kteří mají problémy dostat se včas do koupelny bez cizí pomoci. To znamená, ten záchod byl vynalezený jako vlastně dobrá záležitost pro lidi, kteří ho potřebují, což je vlastně jako určitě super záležitost. Ale říkám si, že je to vlastně něco, co potřebujeme i my, kteří ho jakoby fyzicky zatím nepotřebujeme. Určitě si vybavíte jakoukoliv nějakou situaci ze svého života. Já mám třeba takovou tu situaci, neříkám, že teď, jo, ale třeba někdy minulosti, třeba minulý týden, no tak, že prostě se třeba bojíte. Máte nějakou noční můru, máte fakt jako obrovský strach a dojít si na záchod během té noční můry je opravdu ještě noční můra k tomu. To znamená, ten pojízdný záchod by se v tuhle chvíli opravdu jakoby hodil. Nebo třeba, pánové, jestli znáte vlastně PlayStation, jak do noci prostě paříte, jedete, tam jde o čas, tam jde o každou minutu a doběhnout na záchod, který je třeba ještě, nedej bože, v jiném patře. No to je strašný. To znamená, tenhle pojízdný záchod stojí zatím 85 000 korun, takže asi na něj chvilku budeme si muset buď počkat nebo našetřit, ale myslím si, že tohle je budoucnost. Všechno důležité

Totální romantika, Down with a Smile, Lady Gaga, taky Bruno Mars na fajnu. No s tou romantikou vlastně budeme za chvilku pokračovat. Skvělá barva hlasu, to je Nico Santos, jo, Home to You. No a u kluku zůstaneme Kelin, taky Sofien, jejich Pistácie. Tak vám přeju moc hezký, příjemný úterní dopoledne. Jestli není příjemný, tak vemte to, hoďte to za hlavu a dávejte si tenhle playlist. Are you ready for this?

0: this is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leníčko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Instagram,
18: YouTube,
17: TikTok,
18: co je zrovna teď in
17: Fine Radio. To nejzajímavější se

0: taky Sofie Nejch Pistácie. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. No my máme 5 minut po 11:30 a to znamená u nás, co?
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex na pláži je jako dovolená s tchýní. Zní to líp, než to probíhá.

0: Forever Dream, tohle je Alex Warren. 10:45 vy si dáváte dobrovolně dnešní dopoledne na Fajnu. No a o víkendu se chystá jedna z největších akcí tohoto roku, na kterou podle mě většina z vás míří, jmenuje se Bloodfest. Ano, protože Youngblood, úžasný zpěvák, velká ikona, všichni teď prostě po něm slintají, bude mít svůj festival a letos je to prosím vás poprvé mezinárodní, proto to míří k nám do Česka a to přesně do Hradce Králové. Bude to velký, bude teda hodně velký horko taky, na to si dejte pozor, vemte si sebou opalovák a hlavně, jestli nemáte ty lístky, tak ještě jsou. Ještě ty lístky prostě seženete na Go Out nebo prostě různý předprodeje, blockfest.com, ale prostě na to mrkněte a můžete se tam ještě dostat, ještě tu šanci máte. Samozřejmě před skokankou je úžasná Pam Rabby, což je prostě pro nás, jako pro Česko, velká záležitost a vlastně podsta, protože jako dělat přeskokana někomu, jako je Youngblood, to nemůže každý. Takže to se povedlo právě Pam Rabby. Takže můžete podpořit jaký, tak samozřejmě i Youngblooda, užít si prostě jednodenní úžasnou akci. Tak na to mrkněte. Bloodfest 2026.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
3: děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: This is Bruno Mars.
16: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine. We're gonna

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Fresh.
13: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
14: Teď dopoledne očekáváme jasno až polojasno, ale během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, taky bouřky, no a teploty 24, maximálně 29 stupňů Celsia.
1: Fine.
15: Jsme online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
16: Řecký ostrov Kréta zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně. Otřesy byly napříč celým ostrovem, včetně turistických oblastí, a pocítili je tisíce návštěvníků i místních obyvatel. Podle úřadu zatím nejsou hlášeny větší škody ani zranění. U mladých lidí se retro stále víc vrací do módy. Důvodem je snaha posunout hudbu bez vyrušování notifikací, sociálními sítěmi nebo nekonečného scrollování. Trend podporuje vědomější používání technologií a pro řadu mladých představuje formu digitálního detoxu. Česká kapela Brixton přichází s novým singlem Náhubek. Píseň je oslavou mládí a zároveň vyjadřuje nechuť přijmout všechna pravidla dospělého života. Bratři Matěj a Štěpán Jelenovi v ní navazují na svou osobní a autentickou tvorbu. Kapela aktuálně koncertuje po celé republice a zároveň připravuje další nový skladby.
1: Fajn.
14: Opatrně, v Praze hlášená bouračka dvou osobních aut, a to konkrétně v ulici Karla Tomáše. Zdržíte se taky v Liberci, tam je taky hlášená nehoda v ulici Jánská. No a opatrně mezi 11. a 201. kilometrem na trase Český Těšín a Opava. I tady se bouralo 3 havarovaná vozidla. Tak bezpečně a pomalu.
17: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Music Boost.
18: Music Boost. Music Boost.
19: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
14: Vy kdybyste věděli, co já pro vás v následující hodině mám, jo? Chcete placený volno jen tak díky počasí? Já jsem něco zjistila, musím vám o tom samozřejmě říct. Music Boost skáče s Androu do třetí společné hodinky, no až skončí tato hodinka, tak skončí vlastně i dnešní dopoledne a pak bude ta lepší část dne před náma. Tak pojďme do toho.
12: Music Boost.

Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Úterním dopolední na Fajnu. Dobře, tak jsem měla teď takovou technickou záležitost špatnou, ale nebudeme se tím vůbec rozptylovat. Pokračujeme playlistem a za chvilku se třeba slyšíme, jo?

0: Nicky Moldgrab, Just the way you are. Tohle je song 10 minutek do po 12 na Fajnu. Já jsem se konečně oklepala, předtím jsem prostě zmáčkla blbý tlačítko. To, jo, to se občas prostě taky stane, jo? Nejsme roboti. A tady aspoň vidíte, že my ještě nejsme AI. Já jsem vám na každopádně chtěla říct o něčem důležitým, co se v Praze bude dít.
1: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Fajn.
0: Boxlacros je prosím vás sport, o kterém v Česku moc ještě nevíme, ale třeba taková Kanada, kde ten sport vznikl, ho považuje za tradiční letní sport. A já si myslím, že když mu dáme šanci, že to jednou tradiční letní sport třeba bude i u nás. Abyste si to trošku dokázali představit, je to něco jako kombinace hokeje, basketu a házení v jednom. Je to hodně jako, je to rychlý, to je strašně rychlý, děje se to všechno na malém hřišti a je to docela jako hustý to sledovat. V Praze teď bude probíhat od 25. června do 4. července mistrovství Evropy a vy díky nám se tam můžete dostat zadarmo na 10denní VIP vstupenku, ve který máte samozřejmě třeba i občerstvení, jo? Takže si prostě podíváte na Box Lacrosse, zjistíte o co go a ještě se dobře najíte. Ta soutěž probíhá prosím vás na našem Instagramu Fajn Rádia, takže se tam přesuníte, určitě se pojďte registrovat a pojďte to třeba vyhrát. No a pojďme Box Lacrosse dát prostě šanci. Pojďme zjistit, co to je, jak se to hraje a třeba to začneme ještě hrát.
1: Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej. Mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července v Praze. Více na ebl.cz/2026.cz.

0: John Newman, jeho Love Me Again. Tohle je 7 minut do půl 12 a tohle je fajn. No a my pokračujeme. Beverexa. Takovej jako pohodinda song, při kterém trošku vypneme hlavu. A tady naopak, tady musíme zapnout. DJ Fresh. No vidíte, to je takové zábavné, to tady u nás za chvilku bude.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé chalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená chalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

6 minutek po půl 12. Tohle je dnešní úterý na Fajnu. No prosím vás, jestli dneska chcete jít dřív z práce domů, no tak můžete. Dneska je totiž horko. Já jsem zjistila, že pokud jsou extrémní horka, tak se pracoviště musí vlastně postarat o vaše bezpečí. Což je třeba, nevím, kvalitní klimatizace, větráky, prostě, abyste to jako fyzicky dobře jako zvládli, jo? Protože pokud by opravdu jste měli 8 hodin denně makat prostě někde v třicítkách, tak prostě to je nemožný. Pokud to tak teda není, tak máte právo na zkrácenou pracovní dobu. To znamená, máte právo na placenou, zkrácenou pracovní dobu. Já jsem se dočetla, že některé firmy v Česku umožňují buď home office, nebo třeba kratší dobu, nebo dřívější začátek práce, což je takový, no, musíte brzo stávat a zase jste dřív doma, a nebo teď se podržte. To úplně nejlepší. Některé firmy v České republice dávají svým zaměstnancům zmrzlinu. Prosím vás, řekněte mi, kde to je. Kdo z vás dostává zmrzlinu, když je horko v práci? Okamžitě mi to dejte vědět na 724634634. Chci tam brigádu, chci tam okamžitě. Chci zmrzlinu. To mi přijde úplně jako famózní nápad. Jakože jo, zmrzlinu do všech firem. Podle mě by se hned jako jinak a líp a víc efektivně pracovalo.

0: Hello Heaven, hello, tohle je Youngblood, tady už tenhle víkend dobije Hradec Králové se svým Blackfestem. Mimochodem, lístky ještě jsou, tak na to když tak mrkněte, ať vám to neunikne. No a Youngblooda v Eteru Fine Radio za chvilku vystřídá Teddy Swims. Jeho totální novinka Mr. Know It All. Song o všeználkovi, o někom, kdo si vlastně vždycky ničí vztahy tím, že předpokládá, že špatně dopadnou a oni kvůli tomu špatně dopadnou. I přesto, že to vlastně svým způsobem není úplně tolik pozitivní text, tak ta písnička zní pozitivně. Jo, ten rytmus je prostě úplně úterý, je skvělý, jo, tak na fajn. Music Boost.
1: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Mr. Noidol, tohle je tedy Swims, dnešní úterní dopoledne, ještě chvilku dopoledne na fajnu, no a Češi, prosím vás, neumí číst. No tak umí číst, ale nechtějí číst. Nechtějí číst knihy. Já jsem se dočetla toho, že opravdu zájem o čtení upadl tak moc, že více jak třetina Čechů uvedla, že za poslední roky se žádný knížky nedotkla. Že prostě ten zájem se nějakým způsobem jako vytratil. Někteří uvádějí, že na to nemají čas, což si myslím, že je prostě výmluva, protože čas na televizi vždycky si najdeme, že jo? Ale myslím si, že je to fakt jako velká škoda. Strašně moc argumentů, proč je toho škoda, že jo? Nějaký prostě číst je důležitý. Budujete fantazii, taky pak budete sečtělí. To se říká, že budete sečtělí, že budete číst. Ne, prostě nějaký prostě rozvoj, seberozvoj. Je asi důležitý číst knížky. To si prostě řekněme, že je. Zároveň z nového průzkumu o přitažlivosti přišlo najevo, že prostě vás mužská nejvíce sexy aktivita, která se nám ženám právě líbí, je čtení. To znamená, jestli jste, pánové, nechtěli doteď číst, teď máte aspoň důvod, proč začít. Že nám se to na vás líbí. Mě to teda samotnou překvapilo, ale opravdu ten průzkum je jednoznačný, že opravdu nejvíce sexy aktivita u chlapa je, když čte. A možná je to právě tím, že to vlastně se jen tak nevidí, tak možná proto nás to jakoby zajímá.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
10: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
11: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Brněnské hlavní nádraží muselo být evakuováno kvůli nálezu podezřelé munice při stavebních pracích v jeho blízkosti. Policie uzavřela okolí a dočasně zastavila vlakovou dopravu. Na místě zasahovali například pyrotechnici, kteří předmět prověřovali. Omezení se dotkla cestujících i dopravy v centru města. Muž na Floridě, který mířil k soudu kvůli obvinění z vloupání, se podle vyšetřovatelů cestou pokusil vniknout do obytného karavanu. Policisté ho zadrželi ještě před soudním jednáním. K původnímu obvinění tak čelí dalšímu podezření z trestného činu. V Německu zavedlo přírodní koupaliště speciální pravidlo. Vstup povolí jenom návštěvníkům, kteří se domluví německy. Provozovatelé krok vysvětlují hlavně bezpečností a nutností rozumět pokynům plavčíků.
2: Fajn. Opatrně Hradec Králové hlásí nehodu dvou osobáku, a to konkrétně v ulici Gočárova. Zdržíte se taky v Uherském Hradišti, ulice Boženy Němcové hlásí dvě havarovaná vozidla, tak se zvýšenou opatrností, no a D35, 131. kilometr, tam prosím vás na trase Sedlice a Ostrov, počítejte tak s 10 minutkami navíc, je tady nehoda. Tak bezpečně, pomalu a opatrně.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
0: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nejeden člověk nejednou řekl, že kvalitní hudba léčí a zlepšuje náladu, a já si sakra myslím, že měl pravdu. Music Boost otvírá poslední hoďku našeho playlistu, který vám sice nezmění život, ale úterý to jo.
0: Music Boost.
2: Alan Walker, taky Tom Einhardt, jejich Dark Side. Právě teď na Fajnu.

0: James Hype, taky Sam Harper, jejich Waterfalls, krátce přes 1:15 odpoledne, na fajnu. Co jste kdy udělali kvůli místu na koncertě? Kde je vaše hrana? Olivia Rodrigo totiž v jednom rozhovoru nedávno prozradila, že si všimla toho, že někteří její fanoušci na koncertu nosí plenky kvůli tomu, aby nepřišli o svoje dobré místo. Já to nechápu, nerozumím tomu, jakože aby no, je to nechutný a tak jsem se dočetla toho, že to opravdu jako není jenom u Olivie Rodrigo, ale se to děje jako na více typu koncertu. Mě to napadlo jako, vede mě to k té myšlence, co jste kdy udělali pro to místo na konzíku vy. Já se přiznám, něco, co bych už dneska neudělala, dřív ano, je, že jsem byla schopná, když jsem měla žízence od někoho cizího jako napít. Dneska prostě už mám nějaký rozum a říkám si, nikdy nevíte, co v té vodě je, že jo, co je to za člověka, ale dřív mi to přišlo takový jako než jít, koupit si svoje pití a pak jako se nevrátit na ten dobrý flek a máte žížu, tak se prostě napijete od toho kolegy, který prostě vám to nabídne. Taky, co bych dneska už neudělala a dřív jsem dělala, je, že jsem byla schopná třeba 3 hodiny před koncertem stát tu frontu pro to dobrý místo. Dneska radši budu sice jako v pozdálí, ale nebudu tam stát 3 hodiny. Někteří lidi jsou schopní vlastně i přespávat třeba na ulici před tou branou toho festivalu nebo koncertu, jo, nebo té dané události. A mě napadá, co vy? 724-634-634. Kam až jste vy zašli? Kde je ta vaše hrana? Co dokážete udělat vlastně pro to, abyste o ten flek nepřišli? Doufám, že to nejsou plenky, ale jestli jo, pojďte se mi přiznat.
1: Vždycky hot. Vždycky.

Radim a to kalete cholénou. Dáváte si dnešní Music Boost na fajnu, ano, my zjišťujeme, kde je ta vaše koncertní hranice. Fanoušci Olivie Rodrigo nosí na koncerty plenky, aby nepřišli o svoje místo. Někteří z vás, jako třeba Anička, která nám napsala, jste schopni čekat hodiny před branami festivalu. Tohle já obdivuju, ještě když třeba, nevím, prší, nebo jsou ty šílený horka, prostě nějaký extrémní počasí, tak jako opravdu jsou schopni tam třeba i 4-5 hodin prostě bejt. Teď oni to otevřou, oni ještě šíleně všichni utíkají a stejně ten dobrý flek vlastně ne úplně vždycky po těch 5 hodinách dostanou. Takže tohle je takový jako za mě takový trošku velký nesmysl, ale zase vás obdivuju, kteří to všichni jako zvládáte. Taky přišla zpráva, už bych nikdy nezaplatila 8 500 za lístek na koncert na dobrý místo. Koncert byl sice nejlepší za celý můj život, byla to Adele, ale už nikdy. Jako tak to podepíšu. 8 500 za jeden lístek bych taky nikdy nedala. Nebo nevím, kdo by to musel být. Možná, no dobře, takovej Paul McCartney, nebo někdo, o kom víte, že by to třeba mohla být jedna z posledních možností, jako mít ten koncert. To bych si asi dokázala představit, ale za koho bych dnešní dovedala za 8 500 na koncert? Nevím, nevím. Někdo by to dal třeba za Davida Guettu, který za chvilku bude společně se CEO zpívat Beautiful People. Třeba. Třeba jo, třeba ne. A je to vlastně jedno. Na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
11: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Taky nechcete končit léto větou?
15: To zase nějak uteklo, viď?
14: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
16: Mami, ten Superland byl boží.
17: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
18: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
19: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
20: Čau!
21: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
14: Sportáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.
21: CZ.
23: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
24: Právě dozrál česnek, co má říct.
23: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
25: My name is Somber.
26: What up, it's Kehlani.
27: Hey, it's Taylor Swift.
28: Back to the hits.
29: Right, babe.
30: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Takovej sex na pláži je jako dovolená s tchýní. Zní to líp, než to probíhá.

0: Vezeme ti na zrče festival Next Generation.
1: Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213
0: a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Mejdan Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
1: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
9: Některé věci potřebuješ vědět. Ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru. Oh!
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Purple Disco Machine, Wonderful Life, to je náš poslední společný song. A nejenom dneska, ale na pár dnů.
1: A jdu na dovolenou.
0: Je to tak, na chvilku odjedu, ale asi jenom na 5 pracovních dnů, to znamená příští týden mě tady zase jakoby máte, takže nic žhavýho, jo. Odlítám na Líbánky, doufám, že se po Líbánkách třeba nerozvedeme a že to bude fajn a budu se na vás zase těšit. Já děkuju, že jste opět zvládli se mnou 4 společné hodinky, ať buď celý nebo jenom částečně. Zase jsme se něco dozvěděli, bylo toho moc, ale stačilo to. Já vám přeju hezký zbytek dne, hezký zbytek týdne a slyšíme se tady příští týden. Místo mě tady bude Míša z víkendu, takže vy si to tady ale dál beze mě, ale společně s ní užívejte. No a teď už Kristýnka a další 4 společní hoďky. Na rozloučenou vám prosím vás posílám fakt totální pecku, kterou si troufám říct, jste dlouho neslyšeli, ale kterou všichni známe. Je to Eminem společně s Rihanou a je to prostě klasika. Takže příští týden, příští úterý budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj a zvládněte to. Fajn. Music Boost.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Zase si dáme takový roleplay na rosničku. Venku je aktuálně 26 stupňů, pocitově ta teplota odpovídá. Dneska stoupneme až třeba na 28, něco takového. Každopádně je tam sluníčko, paří to, bude vám horko. A pro milovníky opalování důležitá informace, zhruba za hoďku bude největší UV index. Teď je to na 5C, za hoďku to bude na 6C, ale nezapomínejte na UV ochranu. To už znamená, opalujeme se bezpečně a hezky se dneska hydratujeme v tom vedru.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Zaměstnanci České televize a rozhlasu protestovali proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ke stávce se přidali i další organizace. Třeba i v Národním divadle v Praze byla před představením minuta ticha. AI se stále výrazněji prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených s administrativou a provozem. Přesto firma neplánuje výpovědi. Naopak díky 20% meziročnímu růstu chce další rozvoj zvládnout se současným týmem zaměstnanců. Zara Larsson vystoupila na festivalu Parklife v Manchesteru se skladbou Midnight Sun. Vystoupení mělo symbolicky připomenout začátek léta a podpořit její aktuální hudební éru.
2: Fajn. Rychle mrkneme i na silnice. Musíme začít klasicky D1. 206. kilometr na trase Praha-Polsko. Je tam nehoda a silný provoz, dokonce neprůjezdný pruh. Takže opatrně, můžou se tvořit kolony, dávejte si bacha. Potom taky D1 na trase Praha-Polsko, ještě 191. kilometr. Tam je porouchaný vozidlo, tak jenom bacha, až budete projíždět kolem. Potom D55, 30. kilometr, trasa Hulín na Pajedla, porouchaný vozidlo. Opět dáváme bacha. A D4, 16. kilometr, trasa Praha-Strakonice. Pozor, tam si udělali lidi výlet na vozovku, nevíme proč, každopádně opatrně, až pojedete kolem.
0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Krásný úterní odpoledne, já vás zdravím, moje jméno je Kristýna a čeká nás tady teď společná čtyřhodinovka tohodle fajn warm-upu. Další krásný slunečný den, další horký den a my si ho uděláme hezký s našima songama, s top playlistem. Tak pojďme na to hned teď, přece není na co čekat. Robin Schulz, Cyril, taky Sam Martin, jejich World Gone Wild. Právě teď na fajnu.

Pokud takhle při úterním odpoledni cítíte nějakou letargii, únavu, tak věřím, že tenhle song vás z toho vytrhl. Lady Gaga, The Dead Dance. A v dnešní době už ani nevíme, jestli věci, co se nám líbí doopravdy, nebo jestli je to jenom něco, co jsme viděli na Instagramu. Dneska vám internet během 5 minut klidně vysvětlí, kdo jste. Jestli jste clean girl, old money, cottagecore, nebo nějaká další estetika, která zní spíš jako název svíčky, než lidská osobnost. Jo, nemusíte tomu ani rozumět, prostě dostanete nějakou škatulku, nálepku a najednou máte pocit, že potřebujete nový šatník, nový koníček, ideálně i úplně nový život. Přitom ještě minulý měsíc jsme byli spokojení, ale potom vidíme na sockách něco a chceme to taky. A někdy si říkám, kolik těch našich rozhodnutí je teda opravdu našich. A kolik z nich vzniklo jenom proto, že nám algoritmus 1000krát ukázal nějaký obrázek. Stejnou kávu, maču, dovolenkovou destinaci, ať už to je Bali nebo Japonsko, nebo prostě nějaký stejný typ života a teď my ho chceme taky. Tak mi pojďte napsat, co jste si naposled pořídili jenom proto, že jste to viděli na internetu. Nebo o čem jste začali uvažovat, jestli to bylo běhání, high rocks, jestli jste začali pít maču, jezdit na Bali. Napište mi, v čem vás takhle internet strhnul svýma trendama. 724-634-634, to je to číslo. A my si teď dáme jeden song, který taky začal trendovat díky internetu, respektive díky filmu Apex. A jejich song Chemical Brothers, song Go, který se objevil ve filmu Apex na Netflixu a proto teď začal po spoustu letech zase trendovat. A my si ho dáme právě teď na Fajnu.

Becky Hill, David Guetta, jejich Remember, tenhle party letní song, takhle ideální při úterku 13.23, tady na Fajnu. A já jsem se vás ptala, jakým trendům jste podlehli na internetu. Karen píše, že si podle internetu koupila psa, protože hledala plemeno, který by pro ní bylo vhodný, všude na internetu viděla roztomilý cocker španěli a tak si pořídila ne jednoho, ale rovnou tři. Píše, že to je nejlepší rozhodnutí v jejím životě, i když přítel nadšení nezdílí. Já si myslím, že ty, jak se říká, že ty partneři nebo otcové, když nechtějí to zvíře, tak jsou to nakonec ti, který ho mají nejradši, tak určitě na to dojde i u Karin doma. A já vám děkuju za sdílení. My půjdeme na song, který taky je vlastně trend, kterýmu jste možná už podlehli. Tame Impala, Genie, jejich Drákula. Tenhle zvuk znáte a my si ho za chvilku pustíme společně na Fajnu. Tak zůstaňte tady se mnou.

0: Fajn.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Rádio.
11: Instagram,
10: YouTube,
11: TikTok,
10: co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn?
11: Fajn rádi.

bolest v hlase, tolik emocí, Candy Crow, jeho I'll Be Waiting, normálně by mě to skoro rozbrečilo, ale nebudeme dneska plakat. 13.33, úterý odpoledne a já nevím, kdo z vás to potřebuje slyšet, ale ten krém na ruce z roku 2019 už není investice, to je zdravotní riziko. Já vím, spousta z vás teď možná schovává kosmetický taštičky. Myslíte si, že vás nevidím? Možná nevidím, ale je mi to jasný. Protože odborníci připomínají, že spousta věcí kolem nás má mnohem kratší životnost, než si myslíme. A právě kosmetika je častokrát tím problémem. Je tam sice ten malej symbol, že po otevření 12 měsíců je maximální doba používání, ale pojďme si říct, zapisujete si, kdy jste tu řasenku otevřeli? Zapisujete si, kdy jste otevřeli ten krém? Ne. No a pak taky je to stejný s opalovacíma krémama, dokonce cyklistický helmy byste měli měnit, jakmile dojde k nějakému nárazu, detektory kouře po nějaký době, anebo třeba i hasicí přístroje. Mně přijde fascinující, jak my úpěnlivě kontrolujeme datumy na jogurtech, na mlíku a tak podobně, ale pak bez mrknutí oka používáme lesk na rty, který s náma přežil třeba už 2 stěhování, 1 vážný vztah a furt ho máme. Největší riziko v tomhle případě už není koupelna, to je prostě to naše sebevědomí, se kterým my si říkáme, ne, ten lesk na rty jsem si koupila nedávno, to je v pohodě. A pak zjistíme, že nedávno bylo před 5 lety. Tak ruku na srdce. Našel by se u vás doma nějaký produkt, který už má spíš sentimentální než praktickou hodnotu, který používáte, i když víte, že už je pravděpodobně prošlej? Napište mi, kontrolujete datum spotřeby u kosmetiky? Dejte mi vědět. 724-634-634, pojďme si trošku sáhnout do svědomí a společně se tady k tomu přiznat. A mezi tím další song. Eva Farná a její teď už legendární Perpetuum mobile. Pojďme na to.

0: Nico Santos, jeho Human Being, nám takhle při úterku dohrává na fajnu 13.41. A my probíráme, jestli kontrolujete datum spotřeby. A mě pobavila tady Míša, která píše, že poznává stáří kosmetiky podle toho, s jakým z partnerů si ji kupovala. Nevím, kolik toho teda vystřídala, ale prej to podle toho dokáže poznat. A naopak víš, Verča píše, že ta už má takový krémy doma, na kterých ani nepozná, jak starý jsou, protože už na nich není čitelný ani logo výrobce. No já si myslím, že jakmile není čitelný logo výrobce, tak to je asi to znamení, že ten krém už byste měli vyhodit, ale proti gustu, že jo, nikoho nesoudíme a dáme si radši další songy. Děkuji za zprávy, za chvilku se přeneseme zas trošku víc do léta společně s naší hudbou. Viz DMC, Bees Honey, jejich At The Party, taková letní pártoška v písničce, už za chvilku společně tady na Fajnu. Turn up hit music.
1: Fajn. Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
14: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
18: This is Bruno Mars.
19: I'm Olivia Thien.
2: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
17: Fine.

0: Live by Muzikér a Fajn Radio. 26.6. v Praze.
1: Máte pocit, že trošku potřebujete ozvláštnit playlist? Tak mám pro vás geniální nápad na tenhle víkend, jak objevit novou hudební krev. Fajn, totiž společně s Muzikérem dal hlavy dohromady a přinášíme projekt Next Generation Live. Jde o dva bezplatný open air koncerty v Plzni a v Praze, kde vám naživo představíme ty nejzajímavější nastupující talenty domácí scény. A teď si vemte notýzky, kalendáře, pište si detaily, ať víte, kam vyrazit. Už ve čtvrtek 25. června, to je za dva dny, to odpálíme v Plzni na Radbuzský náplavce pod kavárnou Šálek a Špunt, kde vystoupí Rugel a taky Sarano. No a hned v pátek 26. června se přesuneme do Prahy, do Radlický kulturní sportovny na Smíchově, kde tam k tomu line-upu přibude navíc ještě Vojta Linhardt. Obě akce startují přesně v 8 a jedeme až do 8 do večera. Celý to bude venku, pod širým nebem, bude to ikonický a vstup je úplně zdarma. Takže ideální letní atmosféra, venku teplo, můžete si dát chill s kámošema, do toho novou hudbu. Tak určitě doražte mrknout, podpořit novou generaci a užít si živý koncert. Protože léto, teplo a živá muzika, to je naprosto ideální kombinace. Tak se vidíme ve čtvrtek nebo v pátek. Next Generation Live.

0: Další rozproudění atmosféry v podobě Loi, jejího songu Red Eyes, jsme si dali takhle před druhou hodinou na Fajnu a to znamená, že se přesouváme do další společné hoďky. Za chvilku další top songy, mezi tím zprávy a jedem dál. Čekají nás třeba One Direction. Jo, vy víte, že miluju, ale čeká nás taky Alex Warren. Prostě dobrý playlist už za chviličku. Tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se...

0: Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ.
1: Řecký ostrov Kréta zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy škály. Otřesy byly cítit napříč ostrovem, včetně turistických oblastí, a pocítili je tisíce návštěvníků i místních obyvatel. Podle úřadů zatím nejsou hlášeny větší škody ani zranění. Situaci ale dál sledují seismologové. Retro se u mladých lidí stále víc vrací do módy. Čím dál víc lidí, stále víc sahá místo smartfonu po starých iPodech. Důvodem je snaha poslouchat hudbu bez vyrušování notifikacemi, sociálními sítěmi a nebo nekonečným scrollováním. Trend podporuje vědomější používání technologií a pro řadu mladých představuje formu digitálního detoxu. Česká kapela Brixton přichází s novým singlem Náhubek. Píseň je oslavou mládí a zároveň vyjadřuje nechuť přijmout všechna pravidla dospělého života. Bratři Matěj a Štěpán Jelenovi v ní navazují na svou osobní a autentickou tvorbu. Kapela aktuálně koncertuje po celé republice a zároveň připravuje další nový skladby.
2: Krásný úterní odpoledne, venku sluníčko, teplo, 3 minutky po druhý, to je ale krásný den, že jo? A ještě hezčí, protože ladíte Fine Warm Up, nás čeká druhá společná hoďka se mnou Kristý a začneme ji úplně ideálně. Teda, je to trošku dávka emocí, jo, mě to možná rozbrečí, ale je to takový nostalgický, hezký, tak si to pojďme dát. One Direction, Story of My Life. Pojďme na to.

Warren Fever Dream, další emocionální nálož takhle při úterním odpolední, protože proč ne? A já jsem možná přišla na důvod, proč se nedokážete soustředit. Jestli při učení nebo v práci posloucháte hudbu s textem, tak to možná není úplně nejlepší volba. Odborníci totiž říkají zajímavou věc, že jedna z nejlepších hudeb, nejlepší hudby na soustředění, prý často vzniká pro hráče videoher. A vlastně to dává smysl, když hrajete Minecraft nebo co já vím, hudba vás nesmí rušit. Nemůže vám každých 30 sekund připomenout vašeho ex, ani vás nutit zpívat refrén, je tam od toho, aby váš mozek zůstal v klidu a soustředil se na to, co právě dělá. No a tak mi dochází, že vždycky, když jsem se snažila psát seminárku u playlistu, kde každá druhá písnička byla emocionální krize zabalená do 3 minut, no tak není divu, že jsem po hodině sice znala všechny texty nazpaměť, ale neměla jsem napsaný ani jeden odstavec. A věřím, že nejsem jediná. Takže pokud se dneska potřebujete soustředit, možná si nehledejte studijní playlisty, možná potřebujete nějaký soundtrack z videohry, ve který někdo jenom 2 hodiny těží dřevo nebo tak něco, ale schválně, pojďme si to nazdílet tady zase společně. Co posloucháte, když se doopravdy potřebujete soustředit? Jestli nic, potřebujete ticho, nebo si dáváte nějakou hudbu a jakou, to je důležitý. Prostě mi napište, co posloucháte, když se potřebujete soustředit. 724-634-634 a my dáme další song. Fast Boy, Beautiful Life.

0: Edison Ray, takový song na sklidnění odpoledne, Diet Pepsi, tady na Fajnu, 14.21. A já jsem se vás ptala, jaký písničky posloucháte, když se potřebujete soustředit. Protože podle nějakých výzkumů jsou nejlepší třeba soundtracky z videoher. Tady samozřejmě se objevily zprávy, že třeba nic, to píše Vašek, že potřebuje ticho, to stejný píše i Michal, takže tady máme dva hlasy pro ticho. Ale pak tady máme docela rozporuplné názory, protože tady přišla zpráva, že někdo při učení nejradši poslouchá Elboje. Elboy, Dorian, Tropical Vibe, podle někoho song na učení, já si myslím, že mě by to spíš roztancovalo, ale proč ne? A pak přesně přišla zpráva, která potvrzuje tu teorii. Jarda z Ústí píše, že nejradši poslouchá relaxační hudbu z World of Warcraft. Takže ano, i ten gaming playlist funguje. Jenom tak pro představu, když se zaposloucháte, podle mě se vaše soustředění už teď zvedlo o 1000%. Nedělám si srandu, ale na někoho to možná funguje. Takže já děkuju za zprávy, sdílení a my si za chvilku pustíme další song, který možná vás trošku rozhodí od soustředění, ale za to je fakt skvělej. Luis Capaldi, ho Survive, tahle emocionální nálož, vám ji dodám do uší už za chvilku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Ideální song na to dát nějaký ledový drink, stáhnout okýnko a zpívat Kenya Grace Strangers, trošku si zatančit takhle při úterním odpoledni. A taky máte občas pocit, že když si koupíte novou knížku nebo třeba pernamentku do fitka, tak už jste pro svoje zdraví vlastně udělali maximum. Podle nového průzkumu jsme my Češi v tomhle přeborníci. My totiž milujeme pocit, že děláme něco pro svůj rozvoj, ale teoreticky. Ukázalo se totiž, že celých 86% Čechů řadí třeba čtení knih mezi super pozitivní činnost a hrozně moc si jako ceníme toho, že nám to rozvíjí slovní zásobu, že jsme pak chytřejší, jenomže realita, no to už takovej banger není. Odborníci na rovinu říkají, že s tím reálným plněním plánů čtení jsme na tom trošku hůř. Zatímco třeba pohybu se věnuje fakt hodně lidí, u knížek to drhne. Pravidelně čte jenom 61% Čechů a celá 1/3 z nás neotevřela knihu, jak je rok dlouhej. Maximálně koukáme na jídelní lístky, zprávy na mobilu, takže v teorii bychom jako mohli přednášet třeba na Oxfordu, ale ne, my radši scrollujeme na gauči. Pojďme dneska se zamyslet, kdy jste naposled přečetli nějakou knihu. A tím myslím, že jste ji fakt dočetli do konce, ne takový to, že si koupíte knížku a máte ji pak v knihovně. Já to znám, já vím, děláme to všichni. Ale kdy jste naposled fakt přečetli nějakou knížku a jaká to byla? Dejte mi vědět, co vás donutilo fakt jakoby tu knížku dočíst. 724634634. Dejte mi vědět, jakou knížku jste přečetli naposled. Byla tak dobrá prostě, že jste ji museli dočíst. A my si dáme, pustíme Taylor Swift, i Elizabeth Taylor. Právě teď na fajnu.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: nádherný song od Damiano Davida Born with a Broken Heart teď dohrál ve vašich uších takhle 14.41 úterní odpoledne a my tady děláme takový malý průzkum, kdy jste naposled dočetli nějakou knihu, tím myslím opravdu dočetli. A je vidět, že tady jsou velký rozdíly, protože třeba Filip píše, že naposled knížku dočetl před 17 lety. A přečetl na západní frontě klid. Tak předpokládám, že to byla maturitní četba. Před 17 lety, to je daleko. Pak tady taky zpráva, že před dlouhou dobou někdo četl Minecraft Zrození draka. Dana píše, že ta čte aktuálně knížku, která ale ještě nevyšla a chce nám to tajit, tohle gatekeepování. No dobře, prej nám o tom nic nemůže říct, že to je nějaký román o válce, tak uvidíme. Kamča píše, že začala před 14 dny dočetla knížku o krmení psa, protože potřebuje vědět, jak krmit psa přirozenou stravou, proč už mu nechce dávat granulky, a že pravidelně čte několik knih za rok, hlavně v angličtině. Michal ten píše, že dočetl knížku zrovna včera, že to je výhoda horkých nocí a špatného usínání, že člověk dočte knihu ani neví jak. Je vidět, že každý to prostě má jinak. Každopádně, co zůstává pravdou pro všechny, je, že čtení nám rozhodně rozšiřuje slovní zásobu. Takže jo, já bych si taky měla jít přečíst nějakou knížku. Možná se na to dneska večer také vrhnu, ale teď si pustíme další songy. Za chviličku třeba Omi, Cheerleader. Tenhle song, kterým se zas vrátíme trošku do minulosti, ale ultimátní letní pecka. Tak za chvilku, tady na Fajnu. Yeah, we are
1: fine. Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
6: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
6: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

ultimátní letní soundtrack, to byl Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. No a když jsme u toho léta, tak Buka vydal letní merch. A musím říct, že to není jen tak ledajaký letní merch. Buka a.k.a. Victor Sheen, respektive jeho alter ego, doufám, že jsem vám teď něco neprozradila, se nenechá prostě omezovat detailama, jako je roční období. Kdo by to bral v potaz? Protože když slyšíme letní kolekce, možná si všichni představíme kraťasy, tílka, plavky. Ale co si nepředstavíme, to jsou palčáky. Slyšíte správně. Součástí novýho merch dropu od Buky jsou mimo jiný i čepice a palčáky. To je odvážný, ale zároveň vlastně obdivuhodný, protože my tady všichni teď řešíme tenhle týden, jestli přežijeme 35 stupňů ve stínu a Buka ten už evidentně strategicky myslí na leden. A víte co, možná je to fakt geniální, protože letní merch umí udělat každej, ale vydat zimní merch 22. června uprostřed léta, to už chce docela sebevědomí. Tak pokud jste si říkali, že vám takhle v létě něco chybí, víte co, včera jsme tady řešili, co v tom létě nosit, když je takhle horko, možná už nepotřebujeme kupovat další kraťasy. Možná jsou to palčáky a čepice. Každopádně nový merch venku, já oceňuju, že Buka se odmítá svazovat s počasím, kalendářem nebo obecně realitou a my si k tomu pustíme další track. Jonatus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds, let's go!

0: Když je počasí takhle horký a venku je tak krásně, potřebujeme songy, který mečnou tuhle venkovní energii, a proto jsme si pustili Offenbach, Norma Jean, Martin, jejich Overdrive. Tenhle song prostě dává vibe, jak kdybyste byli někde na festáku. No a my jsme s ním krásně zakončili druhou společnou hočku. Ale nekončíme úplně, no stres, jedem dál, za chvilku další songy. Mezi tím jenom počasí, zprávy, doprava, však to znáte. A pak si dáme třeba Milesa Smitha, Nice to meet you a tak dále, no prostě top playlist. Už za chvilku, zas tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší.

0: vždycky fresh. Fajn.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
4: Je, to je boží kuchyň.
5: Je, a jak je praktická.
6: Je en interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá, Vyťardo.
6: www.juninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
13: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn.
15: Jak to vypadá s počasím? Spousta z nás si teď asi říká sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, ale ne, sluníčko ještě dlouho nikam nepůjde. Dneska máme maximum 28 stupňů, na tom už tak zhruba jsme, ale v následujících dnech to bude 30, 32, 33, 36, no ani nechtějte, abych zacházela dál, prostě bude horko, tak s tím počítejte. Hezky se na toho oblečte, nezapomeňte se hydratovat a užívejte ten vitamin D, musíme ho pořádně nasát.
14: Fajn.
16: Jsme online. Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
17: Brněnské hlavní nádraží muselo být evakuováno kvůli nálezu podezřelé munice při stavebních pracích v jeho blízkosti. Policie uzavřela okolí a dočasně zastavila vlakovou dopravu. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří předmět prověřovali. Omezení se dotkla cestujících i dopravy v centru města. Muž na Floridě, který mířil k soudu kvůli obvinění z vloupání, se podle vyšetřovatelů cestou pokusil vniknout do obytného karavanu. Policisté ho zadrželi ještě před soudním jednáním. K původnímu obvinění tak čelí dalšímu podezření z trestné činnosti. V Německu zavedlo přírodní koupaliště speciální pravidlo. Vstup povolí pouze návštěvníkům, kteří se domluví německy. Provozovatelé krok vysvětlují bezpečností a nutností rozumět pokynům plavčíků.
14: Fajn.
15: Já nechci být pragocentrická, ale když se podívám na dopravu, tak nejvíc problémů je v Praze, tak si to pojďme říct a vy prosím vás dávejte pozor. V ulici v Olšinách máme nehodu, je tam nehoda tramvaje a osobního automobilu, tak jenom připomenutí. Tramvaje mají vždycky přednost, jo, to si zapamatujeme. Další nehoda je na Novém náměstí, tam je to zase nehoda autobusu, tentokrát s chodcem, takže to taky opatrně projíždějte kolem. No a potom ještě ulice Nádražní, tam je to zase nehoda nákladního vozidla s trolejbusem. Máme tady zakomponovaný všechny dopravní prostředky. Nevím, co se to dneska děje, ale dávejte si pozor, jezděte opatrně, to teplo někdy svádí k nějakým neplechám, prostě bacha.
18: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
15: Welcome to the stage. Krásný úterní, horký a prosluněný odpoledne, který my si tady ale pořádně zpříjemňujeme, ať už songama, který nás zahřejou, nebo který nás trošku schladí. Tohle je váš fajn warm-up se mnou s Kristý a my jdeme do společný třetí hoďky. Tak není na co čekat. Respektive na nás teď už čeká Miles Smith a jeho Nice to meet you. Pojďme na něj. Let's go.

DJO End of Beginning nám právě dohrál na fajnou 15.10. A jestli máte dneska v kanclu pocit, že se low-key netopíte ve vlastních úkolech, ale ve vlastním potu, nejste sami. Tyhle letní dny dávají naší produktivitě neskutečně sežrát, vím, že to tady řešíme, ale prostě pokud máte v práci pocit, že se padnete vedrem, zákon stojí na vaší straně a šéf, váš šéf s tím prostě musí něco udělat. Je to normálně v zákoně, jakmile totiž teplota na pracovišti přeleze stanovený limity, firma by měla okamžitě zakročit, buď zapnout klimatizaci, vyvětrat, zajistit stínění, nebo zavést bezpečnostní přestávky. Navíc máte automaticky nárok na pitný režim. A jestli ani to nepomáhá, může se zkrátit pracovní doba, přičemž v extrémním případě máte právo tu práci úplně odmítnout. Naštěstí spousta firem prej už se snaží s tím něco dělat a tak sami od sebe přicházejí s letníma vychytávkama. Úplnou začátkou jsou třeba dřívější začátky směn. Úplnou klasikou, začátkou, jsem zkombinovala dvě slova. Úplnou klasikou jsou dřívější začátky směn, to odcházíte domů dřív, než padnou ty největší teplotní bomby, nebo se schvaluje home office, nebo třeba někde prej, já to neviděla, jo, ale prej, někde mají lednice narvaný zmrzlinou zdarma. To je banger benefit. Jestli tohle právě poslouchá můj šéf, prosím, můžeme mít zmrzlinu zdarma. Ne, když tak to řekněte vašim šéfům taky, jo, že to tak někde mají, že jsem to říkala v rádiu. Nebo možná neříkejte, že jsem to říkala já, ať pak po mně nechtějí vyfakturovat tu zmrzlinu. Ale schválně, máte v práci nějaký benefity založený na tom, že je venku moc horko? Máte někdo fakt zmrzlinu v práci zdarma? Nebo cokoliv? Napište mi, jestli máte nějaký benefit díky tomu, že je horko. 724-634-634, tam mi napište. A já vám posílám další song. Teddy Swims, Mr. Know It All. Jedna z mých oblíbených věcí za poslední dobu. Tak si to pojďte užít společně se mnou.

Taky jste skoro zapomněli, že tenhle song existuje. Já jo, ale teď jsem byla úplně nadšená, když jsem ho znova objevila. A pokud to máte stejně, tak si zapište Alesha Dixon, The Boy Does Nothing. To byl ten song, který jsme si právě pustili a který já pravděpodobně budu poslouchat celý zbytek týdne. Nicméně my tady společně na Fajnu teď máme takový průzkum, protože venku je horko a některé joby, některé práce nabízejí různý benefity. Tak jsme zjišťovali, jak to máte vy. Simča píše, že u ní jsou vedra v práci pecka, protože díky tomu celý týden pouštějí dřív domů. To bych taky chtěla. A pak mě zajímalo hlavně, jestli máte třeba zmrzlinu zdarma na pracovišti, protože podle nějakých průzkumů to je pravda. Já jsem si myslela, že to je hoax, ale podle vašich zpráv to vypadá, že není. Michal píše, že v minulý práci právě měli zmrzku zdarma, že dokonce šéf chodil po firmě a střídal, koho mohl, nabízel jim osvěžení. A pak mi přišly tady dokonce zprávy od Tonkise ze Švýcarska, který teda tam asi pracuje, a poslal mi fotku, vyloženě fotku mrazáku narvanýho zmrzlinama. No tak teď už tady máte důkaz, pokud váš šéf třeba odmítá vám nakoupit zmrzliny do mrazáku v tomhle vedru, tak mu připomeňte, že to jde, jo, a že se nemá řídit tady naopak zprávou, která přišla, kde někdo píše, že vedoucí je víc na... že to je s ním prostě náročnější než obvykle v tomhle vedru. Takže pojďme být všichni v pohodě, dát si zmrzku a taky pustit nějaký dobrý songy. Dominik Fajk, White Keys, za chvilku tady na Fajnu.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Tenhle song byl váš reminder, že se dneska ničím nemáte stresovat. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ideální věc, takhle na úterní odpoledne. A určitě všichni známe ten pocit, kdy spíte 8-9 hodin denně, ale stejně máte pocit, že byste si ještě chtěli dát šlofíčka. Možná zatím není jenom nedostatek spánku. Podle odborníků naší energii totiž neovlivňuje jenom to, kolik hodin strávíme v posteli, ale i to, jak se cítíme. Výzkumy ukazují, že lidi, kteří procházejí smutným nebo náročným obdobím, často pociťují větší únavu a mají taky silnější potřebu spát. A zajímavé je, že to funguje na obě strany. Když se necítíme dobře, spíme hůř, a když spíme hůř, tak se necítíme dobře. Takže je to takový začarovaný kruh, perpetuum mobile, trošku nefér systém, protože si říkáte, tak já si odpočinu a bude líp. Jenomže pak zjistíte, že problém nebyl v tom, že jste spali málo, ale že jste prostě vyčerpaný úplně jiným způsobem. Naopak lidi, kteří mají kolem sebe blízký vztahy, který baví to, co dělá a obecně jsou spokojenější, tak mají víc energie, i když třeba méně spějí. Ale prostě proto, že mají důvod ráno z té postele vstát. Tak mě zajímá, když vás něco trápí, podepisuje se to na tom vašem denním režimu, ať už na spánku nebo na něčem jiným. Protože podle téhle studie to tak je, tak mě zajímá, jak to máte vy. 724-634-634, když vás něco trápí, jak to ovlivňuje váš každodenní život? V čem? Doufám, že vás teda teď nic netrápí, ale napište mi to. A pokud by vás něco trápilo, tak to zlepšíme songama. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Budete to milovat, tak pojďme na to.

0: Golden od Huntrax nám dohrává na fajnou tenhle song, který vyšel před rokem a úplně krásně se hodí do tohohle letního vibe, do té letní atmosféry. A já jsem se vás ptala, jak vás ovlivňuje, když náhodou nemáte úplně dobrý období, když vás něco trápí, tak jestli se to nějak projevuje na vašem denním režimu. Protože podle studií to tak je, že se pak člověku blbě spí. Vašek píše, že to přesně tak má, že když ho něco hodně trápí, tak v podstatě nad tím celý den přemýšlí, takže to pak i negativně ovlivňuje ten spánek a celkový fungování během dne. No a k tomu se přidává i Michal, který to podle mě popsal naprosto výstižně, že když má a jeden problém, stačí jeden problém a jeho mozek spouští ve dvě ráno PowerPointovou prezentaci. Jsme v tom všichni spolu, všichni to známe a proto si myslím, že si zasloužíme písničku, která přesně říká, že jsme v tom někdy všichni spolu. Možná ať už se cítíte rozbitý nebo ne, tímhle songem si zlepšíme náladu. Eva Farná, její Perpetuum mobile, už za chviličku tady na Fajnu. Fajn.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
6: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
6: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
6: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

krásný song s hlubokou myšlenkou. Eva Farná, její perpetuum mobile, takhle při blížící se čtvrtý hodině u nás na Fajnu. No a říká se, že láska si vždycky najde cestu. Jenom někde jí trošku zkomplikujeme zasedací pořádek. Skupina nezadaných lidí v Šangaji přišla s poměrně kreativním vtípkem. Na romantický promítání v kině vykoupili každý druhý sedadlo. Výsledek? Páry, kteří si chtěli přijít užít film bok po boku, najednou zjistili, že musí sedět jedině tak, že mezi nima bude úplně random cizí člověk. Já na to musím ocenit, že to jako není pomsta. To není nenávist, to je logistika, takovej nevinnej prank. Celá akce se teda odehrála jenom jednou, nebyla to žádná jako velká kampaň, ale média se toho samozřejmě chytly, internet má takovýhle příběhy rád, takže ten nápad, kdybyste chtěli, můžete třeba někdo zreplikovat. Existují prostě příběhy, které jsou tak absurdní, že pak zasáhnou internet takovým způsobem, že to vypadá, jak kdyby to bylo z filmu. A upřímně, pokud je největší problém vašeho vztahu, že nemůžete vedle sebe sedět v kině, no tak to je ten vztah přece v pohodě. Takže nevinný žertík, můžete si vzít inspiraci, nebo nemusíte, jak chcete. Já si dám radši další song, nespolečně s váma samozřejmě. Pustíme si Lady Gaga a její Paparazzi. Zpátky do minulosti, ale song, který vám rozhodně zlepší náladu. Pojďme na to.

0: Lady Gaga i Paparazzi, tenhle song, ke kterému všichni umíme text na spaměť už od doby před 10 lety. Tak doufám, že jste si ho společně se mnou zaspívali tady na Fajnu 15.58. Blížíme se do 16:00. No a to znamená, že pokračujeme dál v našem top playlistu. Jenom si dáme zprávy dopravu a pak jedeme dál. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu, za chvilku třeba Imagine Dragons.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
7: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
8: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Zaměstnanci České televize a rozhlasu protestovali proti plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ke stávce se přidali i další organizace. Třeba i v Národním divadle v Praze byla před představením minuta ticha. AI se stále výrazněji prosazuje v českých firmách. E-shop Mironet díky vlastnímu AI řešení ušetří podle vedení až pětinu nákladů spojených

0: současným týmem zaměstnanců. Zara Larsson vystoupila na festivalu Parklife v Manchesteru se skladbou Midnight Sun. Vystoupení mělo symbolicky připomenout začátek léta a podpořit její aktuální hudební éru.
1: Fine. Jak to vypadá na silnicích? Máme tady zase nějaký nehody, konkrétně v Brně, v obci, u obce Veverská. Je tam neprůjezdný úsek kvůli havarovanému vozidlu, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Takže opatrně další D35, 265. kilometr, trasa Lipník nad Bečvou, Mohelnice. Tam je porouchaný vozidlo, zase hlásíme zdržení, to znamená opatrně. Další problém na dálnici, D6, 145. kilometr, trasa Karlovy Vary Cheb, tak tam běhají zvířátka. Nevím, jaký nějaká zoologická zahrada zdarma, ale prostě projíždějte opatrně. Celkově všudy, kudy pojedete, znáte to a nezapomínejte, že nic nemáte nechávat v autě, protože je tam strašně moc velký horko.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Yeah.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Krásný odpoledne. Čtvrtá hodina odbyla a vyladíte Fajn warm-up se mnou s Kristý. A nás čeká tematicky čtvrtá společná hoďka, kterou rozjedeme hned, protože není na co čekat. V tomhle blížícím se čase konce směn potřebujeme dodat ještě energii do toho finiše. A tu si dodáme společně s Imagine Dragons a jejich Wrecked. Tak pojďme na to.

Perez, Zara Larsson vám naservírovali svůj song Stateside pro lepší náladu, takhle při úterním odpoledni. A Francouzi, ty jsou známí vínem, síry, romantikou. Tenhle týden ale hlavně tím, že ve vedru skáčou z mostu. Ale ne tak, jak si myslíte, prosím vás, jenom skáčou do řeky. Protože Francie kvůli extrémním teplotám dokonce vyhlásila krizový stav, no a Pařížani hledají ochlazení opravdu všude, kde se dá. Některý teda prej skáčou dokonce i do Sény, přímo z mostu. To není teda úplně doporučený způsob, jak si zpříjemnit léto, ale zároveň to krásně dokazuje, jak zoufalá ta situace je. A já se jim vlastně nedivím, protože jak už tady dneska opakujem, i nás čekají teploty, které k konci týdne můžou vyšplhat až ke 37 stupňům. A v takovém počasí už člověk nepřemýšlí nad produktivitou, možná vlastně vůbec nepřemýšlí. Prostě jenom řešíte, kde je nejbližší stín, ventilátor a nebo kus vody. Takže najednou z těch, co mají doma bazén, tak se z nich stávají majitelé luxusních vil. Když jdete na koupaliště, tak to je luxusní destinace. Tak schválně. Někdy se Pařížani koupou v řece. Kde se nejradši koupete vy? Jsou to řeky, bazény, moře? Nebo třeba fakt i veřejný koupaliště, protože je rozdíl, jestli jdete do bazénu doma na zahradě, anebo jestli na veřejný koupák. Tak mi dejte vědět, kde se nejradši v létě koupete. 724-634-634, schválně, co vyhraje. Napište mi, máte na to tři songy a my se zase přesuneme i písničkama trošku do léta. Vyzdí MC, Bees, Honey, jejich Show Me Love.

0: pěkný odpoledne, blížíme se k půl pátý a nám dohrává Miley Cyrus tenhle nezaměnitelný hlas a její song End of the World. A já jsem se vás ptala, kam se rádi chodíte v létě koupat. A musím říct, že jsem si na sebe ušila trošku bič tím, že jsem tuhle otázku nespecifikovala, protože na mě Michal vyzrál, když mi napsal, jelikož mi doma teče voda, tak se nejradši koupu doma ve sprše. Dobře, můžu si za to sama. Mě zajímalo spíš, jako jestli chodíte tak rekreačně do k moři, třeba rekreačně k moři, do bazénu, na veřejný koupaliště, ale chápu, sprcha je první volba. Nicméně Michal pak píše, že i když byl u moře v Itálii, v apartmánu, tak se koupal třeba asi 3x za 10 let, že ho to vůbec neláká. Já musím teda říct, že já nechápu, když někdo jezdí k moři a pak celý ten pobyt stráví v bazénu. To je možná nepopulární názor, ale nechápu to. Každopádně vám děkuju zase za zprávy, odpovědi a za chvilku si pustíme další song. Třeba Haven, Caitlin Aragon, I Run. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky. CZ.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

hlavně i ten hluboký význam. Růžová se nosí jako silný symbol podpory, lidský laskavosti a taky jako vyjádření boje proti šikaně, takže když si dneska vezmete růžový tričko nebo mikinu, nedáváte tím najevo jenom to, že máte styl, ale že stojíte na správné straně. Takže pojďme si vzít něco růžového. Tady mi někdo už píše i balgin, ne, to nemyslím, jo, prášky ne, něco růžového na sebe, něco hezkého. A schválně mě zajímá, jestli vy, pokud jste pánové, pokud poslouchají nějací pánové, napište mi, jestli nosíte růžovou. A pro dámy mám zase jinou otázku, jestli se vám na chlapech líbí růžová. Pojďme to takhle dát dohromady. Pánové, vy si pište, nebo respektive mě pište na 724634634, jestli nosíte růžovou, a dámy, vy pište, jestli se vám líbí růžová na chlapech. No a mezi tím další song. Čekají nás Chemical Brothers, jejich Go. Tenhle song, který přišel znova k životu, protože se objevil na Netflixu ve filmu Apex, no a díky tomu teď trenduje. A proto si ho dáme společně i tady.

0: Ed Sheeran, Azizem. Tenhle song, který jste si doufám zatancovali, nám právě teď dohrál na fajnou 16.43. A já jsem se vás ptala, protože je dneska Národní den růžový, jestli máte rádi růžovou na chlapech. A chlapu jsem se zase ptala, jestli růžovou nosí. Odepsal mi Viktor, který píše, že chlapy nenosí růžovou, že to je lososová. Já si teda jenom myslím, že chlapi jsou barvoslepí, anebo jsou docela chytrý a umějí si to omlouvat, že jo? Ale dobře. Michal píše, že růžový věci naopak nenosí, leda, že by taky nosil tu lososovou, podle Viktorovy teorie, ale píše, že na holkách se mu růžová líbí. No tak ještě aby ne, to je normální. Já vám každopádně děkuji za sdílení, připomínám, pokud dneska máte blbej den, vemte si něco růžového. Hned to bude lepší. A my si zlepšíme den zase s písničkama. Za chvilku třeba Marshmallow, Anne Marie, jejich Friends.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava, vlny, tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Music. Fine.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Robin Schulz, Sigala, Zoe Wiesich, AM to PM. Ideální song na to zakončit náš společný warm-up, protože se blíží 5. hodina a vy víte, co to znamená. Náš společný čas se naplnil, 4 hoďky utekly jako voda, já doufám, že jste si dnešní warm-up užili, že jste si zatancovali, vyřvali emoce, prostě všechno, co jste potřebovali. No běžte si užívat zbytek tohodle slunýho teplýho dne, já doufám, že už všichni mizíte ven z práce, že jste třeba i měli zkrácenou pracovní dobu. Já už mizím taky, moc si toho asi už užít nestíhneme, ale přeci jenom, sluníčko furt pálí. Tak pojďme ven a dál u toho poslouchejte fajn, protože za mě to tady teď přebírá Žampek, se kterým se můžete těšit na další 3 hoďky top playlistů, top energie. No takže zůstaňte tady a já se s váma budu slyšet zase zítra. Moc se těším, zítra zase od 1 do 5. Tak užívejte, na rozloučenou posílám Tate McRae, Just Keep Watching. Tak bye babe.

0: Vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Energie tohoto města.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
13: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes? Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Pojďme se podívat na počáso, i když ho podle mě není potřeba říkat, je prostě vedro, ale když už jsme u toho, aktuálně máme 28 stupňů, je jasno, zítra se teplota vyšplhá ke 32 stupňům. Juhu!
0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Pojďme se podívat na to, co se děje na té naše naší planetě Zemi, a o to se postará Hanička.
2: Řecký ostrov Kréta zasáhlo zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy škály. Otřesy byly cítit napříč ostrovem, včetně turistických oblastí, a pocítili je tisíce návštěvníků i místních obyvatel. Podle úřadů zatím nejsou hlášeny větší škody ani zranění. Situaci ale dál sledují seismologové. Retro se u mladých lidí stále víc vrací do módy. Čím dál víc lidí, stále víc sahá místo smartfonu po starých iPodech. Důvodem je snaha poslouchat hudbu bez vyrušování notifikacemi, sociálními sítěmi a nebo nekonečným scrollováním. Trend podporuje vědomější používání technologií a pro řadu mladých představuje formu digitálního detoxu. Česká kapela Brixton přichází s novým singlem Náhubek. Píseň je oslavou mládí a zároveň vyjadřuje nechuť přijmout všechna pravidla dospělého života. Bratři Matěj a Štěpán Jelenovi v ní navazují na svou osobní a autentickou tvorbu. Kapela aktuálně koncertuje po celé republice a zároveň připravuje další nový skladby.
0: Fajn. Fajn Drive.
3: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.
0: Fajn.
3: Fajn Drive.
0: Fajn.
3: Fajn Drive.
4: Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
1: OK, 17 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje úterní Fine Drive, nabitý playlist, do toho si prodrbeme třeba, jestli víte, kolik berou vaši kolegové v práci. Teď už Loy a Red Eyes, právě teď na Fajnu.

Red, Be Mine, 17 hodin, 7 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a tohle je podle mě strašně citlivý téma, protože ruku na srdce, koho by občas nezajímalo, kolik bere kolega, co dělá v podstatě to samý, co vy. Na jednu stranu se o penězích moc nemluví, na druhou stranu pak zjistíš, že vedle tebe někdo bere o 10, 15 tisíc víc za stejnou práci, tak to samozřejmě trošku naštve. No a já se mě zajímá, jestli byste byli pro větší otevřenost, nebo je v pohodě plat prostě čistě taková soukromá věc, o který se nemluví. Měli by podle vás kolegové vědět, kolik kdo bere, nebo je plat čistě soukromá věc? Napište mi to na 724 634 634.

0: posloucháte Fajn v úterý 23. června. Tohle byly Gufrau a Maria April. Řešili jsme, jestli by platy kolegů v práci měly být transparentní, anebo jestli je to čistě soukromá věc. První zpráva je, zdravím všechny, za mě by to mělo být naprosto transparentní, ať se ví, kdo přesně kolik bere. OK? Oproti s tím se rozhodně souhlasí Lucka, která napsala, já bych to vědět chtěla, ne kvůli drbům, ale abych věděla, jestli nejsem za blbce a nedělám stejnou práci za míň. A do třetice Anetka napsala, upřímně, zajímá mě to strašně, ale sama bych to asi úplně nechtěla, aby všichni věděli přesně moji výplatu. No, my Češi jsme byli vždycky takový zvídavější, když se jedná o druhý, co?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
12: Právě dozrál česnek, co má říz.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Den bez dobrý hudby.
14: To je jak drink bez ledu.
15: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
14: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
15: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

Topic, Fireboy, taky Nico Santos, Buddy. 17 hodin, 29 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a před náma jsou Chainsmokers. Já jsem se teď hledal, jak vlastně ten název Chainsmokers vznikl a našel jsem, že málo kdo ví, že ten jejich název vznikl úplně random. Alex Prý tehdy kouřil jak fabrika a prostě si řekli, hele, budem Chainsmokers, to zní dobře a hotovo. Takže to nebylo, že by to dny, týdny vymýšlel label, ale prostě ve dvě ráno vyndaný si řekli, budeme Chainsmokers. OK, beru, je mi to sympatický. Před náma track Paris, Emily Warren. Dáme si dobrá věteč na Fajnu. Fajn Night.

0: úterní odpoledne na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a lidi, technologie zase posunuly hranici toho, co jsme si mysleli, že už nikdy neuvidíme. Kde jinde než v Číně představili robota, který slouží jako mobilní záchod a má pomoct hlavně lidem, co se sami těžko dostávají na toaletu. Na první dobrou musím říct, že to zní extrémně bizarně, ale upřímně, pokud to někomu usnadní život, tak proč ne? Jen teda nevím, když si to představuju, jak bych psychicky zvládal to, že ve 3 ráno vykonávám potřebu do nějakého robota, který si pak zase odjede zaparkovat ke zdi. Nevím úplně, jak bych to zvládal. Napište mi, jestli byste vy zvládali mít doma takovýhleho nějakého domácího robopomocníčka, jestli byste s tím byli OK, nebo jestli vám to jako mě připadá absolutně bizarní. Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: nám právě teď dohrál na fajnu. 17 hodin 48 minut, to je aktuální čas. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, jestli byste doma brali nějakýho robopomocníčka. V Číně totiž vynalezli robota, který by vám dokonce v noci pomáhal vykonat potřebu. Tady jsou odpovědi. Kuba napsal, já bych to doma asi nechtěl. Už teď mě občas vytáčí robotický vysavač, když se někde zasekne pod gaučem, natož něco většího. Já musím říct, že robotický vysavač po nějaký chvíli člověka prostě přestane bavit, protože mi přijde, že se to věčně někde zasekává. Matyáš napsal, hele ne, já mám rád doma klid a představa, že mi po bytě jezdí nějaký robot, je spíš stres než pomoc. No, tak jsme se shodli na tom, že to asi není úplně ideální pomocníček. No.
1: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song Elizabeth Taylor.
2: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: Metro DJ. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: You my little boo thing. Yeah. So I don't give a hoot what you do, say girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K.
1: Lil Butang, song, který nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
2: To nejlepší

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
0: Když zábava,
2: tak Mironet!
0: Klikni dvakrát!
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady! Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady. Oh!
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
10: Get ready for the sound. Fresh.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: I'm Post Malone.
13: This is Beyonce.
14: Hey, this is Halsey.
15: Poslouchej Fine Fresh Radio.
16: www.finefresh.cz.
17: Pojďme se podívat na počáso, který se dá popsat jedině pěti písmeny. Vedro. Ale pokud to chcete i číselně, tak aktuálně máme 29 stupňů. Jasno, zítra se teplota vyšplhá ke 32 stupňům. A Gio spocený pod pážďa.
18: Fajn.
17: Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Aktuálně to v Česku nejvíc lobí, hlavně na D1 kolem Brna a Vyškova. Největší problém je teď u Rousínova Holubic ve směru na Brno, kde byla nehoda a na D1 se tvoří kolony kolem 10 až 12 kilometrů. A klasicky pražský okruh ve směru na D1 byla odpoledne hlášená kolona kolem 4 kilometrů.
19: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
20: Fine Drive.
21: Fine Drive.
22: Jindra Žampa.
23: Jindra Žampa.
17: 18 hodin, 1 minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvíli si řekneme, co novýho se děje v hudebním rybníčku. Do toho nabitej playlist odstartujou to Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.

trojka neskutečně funguje. Miles Smith a Niall Horan, Drive Safe. Posloucháte Fajn v 18 hodin a 7 minut. Pojďme si dát novinku ze světa hudby. Luis Capaldi se během koncertu svěřil fanouškům, že chystá novou desku a upřímně je super slyšet, že se potom všem zase vrací k hudbě. Poslední roky měl hodně náročný kvůli psychickému zdraví i Tourettovu syndromu, musel na času úplně vypnout koncertování, teď to ale vypadá, že nabírá sílu a nová muzika je na cestě. Hele, pojďme si dát od tohohle bojovníka track Someone You Love, který je prostě legendární. Takže Luis Capaldi právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: který má na YouTube 870 milionů zhlédnutí. Weekend a Blinding Lines, posloucháte Fine v úterý 23. června. A hele, když se řekne terapie, tak dřív to bylo něco, o čem se úplně nemluvilo. Dneska pro generaci Z je to čím dál víc normální součást péče o sebe, podobně jako když jdeš cvičit, vypnout hlavu nebo si dát pauzu od všeho kolem. Podle výzkumu právě naše generace nejčastěji otevřeně mluví o úzkostech, depresích a nebo psychickém zdraví obecně. A hlavně už to neberou jako něco, za co by se mělo stydět, ale spíš jako něco, co se v pohodě řeší. A upřímně, za mě je to možná vlastně jeden z nejzdravějších trendů, co tahle generace přinesla. Hele, napište mi, jestli je podle vás terapie pořád tabu, anebo už je to úplně normální věc a je úplně normální se o tom bavit s kámošema úplně kdekoliv. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: A pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme to, jestli vám terapie pořád přijdou jako tabu, anebo už jestli je to normální věc, o který veřejně můžeme mluvit. První zprávu máme: ahoj, za mě je to super trend a nemělo by to být žádné tabu a otevřeně o svých problémech mluvit. Doba je zlá, máme teď asi nejvíc sebevražd, co kdy bylo, a myslím, že to pomůže předejít hodně zbytečně zmařeným životům. No, je to tak, já s tebou budu jenom souhlasit. Pak tady mám zprávu od Kristiána, který píše, že jsem nejlepší. No, tak to je asi taky součást terapie. Co? Díky.
1: Fine Drive. Fine Drive. S

0: hodinovej úterní večer na Fajnu. Tohle to byla Lady Gaga. Hele, dřív bylo celkem jednoduchý poznat, na čem s někým jste. Buď jste spolu chodili, anebo ne. Dneska si s někým píšeš každý den, spíte spolu, chodíte na pivko, znáš její mámu a stejně vlastně nevíš, jestli jste pár, kamarádi, nebo jenom takové jako vztahová zkušební verze. A přesně tomu se dneska říká situationship. Něco mezi vztahem a nevztahem, kde je všechno, jenom nejasný. Jeden má pocit, že už je to skoro ofiko, druhý si pořád myslí, že je to v pohodě, že to je bez závazku. A právě tahle vztahová mlha je podle průzkumu pro dnešní randění úplně typická. Hodně lidí už ani neřeší, jestli jsou spolu, ale spíš, jestli se na to vůbec někdy někdo odváží zeptat nahlas. A mě zajímá, jestli jste někdy zažili takovýhle situationship, takový to, jako jsme skoro spolu, ale vlastně jako nejsme, a je to prostě taký to, jak se to zrovna hodí. Napište mi, jestli máte vy s tímhle zkušenosti na 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
9: Dobrá hudba,
10: divný internet.
9: Jsme u obojího.

Chris Williams, Mr. Know It All. 18 hodin 49 minut, to je aktuální čas. Vrátíme se k našemu tématu situationshipu. Takový vztah, ve kterém nevíte, na čem vlastně jste. Je to podle situace, jak se to zrovna hodí. Ptal jsem se, jestli byste někdy něco takového zažili. Marťa mi napsala, ahoj, stalo se nám to s kamarádem, ale pak se to vyřešilo 1. máje. No tak to je nádherný. Jaký jiný den to takhle vyřešit? Klárka napsala, jo, zažila, 3 měsíce jsme fungovali jako pár, ale když jsem se zeptala, co teda jsme, tak prej, že nechce nic škatulkovat, tak jsem ho zaškatulkovala do blokací. Tak

0: Nathan Dave nám uzavírá druhou hodinku Fine Drive. Že náma je poslední, finální a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Yeah,
1: yeah. Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Fine Drive.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
9: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: 19 hodin, 1 minuta k tomu a startujeme poslední hodinku Fine Drive. Začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, o co vy si budete psát. Číslo je 724-634-634. Pište mi na iMessage, na WhatsApp, normální SMSky, anebo na Instač Fajnu. Časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you.
10: 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
11: 10 minutes for you.
0: Tak jo, už to tiká a já vidím, že už to i cinká. První zprávu tady máme od Péti, který by si psal Bensona Boona a Beautiful Things. Tak jo, 724-634-634. Tak pojďte na to. Prosím pro Daniela nějakou pecku od Rihany, OK? Něco tam vymyslím. A co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a vidím tady Elevate. Tak jo, dáme to tam, klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

Hrajú to, co vy diktujete. Tohle to byl DJ Khaled a Rihanna, Wild Thoughts. Aktuálně máme 19 hodin a 9 minut, posloucháte fajn. Třetí track v pořadí 10 minutovky podle vás je Subfocus a Elevate a hned potom nás čeká velký finále. Mám tady pro vás nachystaný 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Každý je úplně jiný a jsem fakt zvědavej, jaký vyberete. No a vybere jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634. Linka je volná, tak pojďte to rozseknout, jsem zvědavej, jak to dneska zakončíme.

0: Focus, Elevate, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Tomáš. Čau Tome.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, jak zvládáš tyhle ty nesmyslný tropický vedra?
1: Dneska jsem byl celý den zalezlej doma, no.
0: A s větrákem, nebo to zvládáš i bez větráku?
1: S větrákem.
0: Chápu. Já ho doma nemám, takže musím ještě pořídit. Doufám, že nejsou všude vyprodaný. Hele Tome, mám tady pro tebe 3 tracky. Jseš na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Někdo si tady přál Despacito. Pak tady máme dvojku, ta je z český hudební scény. Killin a Sofian Mečmeč, Pistácie. A máme tady ještě třetí variantu. Borec, který o víkendu vystupoval na pražském festivalu Metronom. Tom Odell, Another Love. Tom, jako ty, Tome, ale je to jenom na tobě. Ty můžeš vybrat, jaký track zahráme v éteru.
1: Je to složitý, ale asi bych dal jedničku.
0: Jo, dáme tam Despacito.
1: Jo, tak dáme jo. Despacito.
0: To jsem mega dlouho neslyšel. Komu bys to chtěl věnovat?
1: Všem, co dneska museli být zalezlí doma, aby nedostali úpal.
0: Chápu, hele, posíláme a měj krásný večer. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: and the lights off, 19.21, to je aktuální čas a tohleto je fajn. Hele, večeře u stolu pomalu, ale jistě dostává konkurenci. Čím dál víc lidí to večere řeší s tlem, ale něco si vezmu do ruky, sednu si na gauč a hotovo. Žádný prostírání, žádný sejdeme se všichni v kuchyni, ale spíš seriál, dečka a pohoda na gauči. Na jednu stranu je to pohodlý a po dlouhém dní to člověk asi chápe, na druhou stranu odborníci připomínají, že společné jídlo u stolu není jen o tom, co jíš, ale že se tam taky normálně potkáte, mluvíte spolu a na chvíli zpomalíte. Takže možná neumírá večeře jako taková, jen se z kuchyně přesouvá prostě na gauč. No a mě zajímá, jestli jste tým večeře hezky spořádaně u stolu, anebo večeře na gauči. Dejte mi vědět na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Tahické léto a Fotbal z Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akvapala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: To je jak drink bez ledu.
12: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
11: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
12: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

Calvin Harris a z Jazzy Satisfy. Posloucháte Fajn v 19 hodin 31 minut, pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, jestli jíte společně doma, večeříte u stolu, anebo jste ten tým, který si prostě něco vezme do ruky a sní si to hezky pohodindově na gauči. První zpráva je tady, no spíše u toho stolu, ale sama Max se sestrou. Rodiče a mladší sourozenec v obýváku u stolu. OK, takže takhle to máte rozdělený. Potom napsala Nikča, u nás jednoznačně gauč, talíř do ruky, Netflix a jsem spoko, OK? A potom napsala ještě Terka, my máme doma večeře pořád spolu u stolu a jsem za to vlastně ráda. Aspoň se na chvíli všichni potkáme. No, a to je taky hezký. Teď už Sony Fodera, D.O.D., Think About Us, na Fajnu.

0: zapomeli na poruky. Tady rozhoduje publikum. Red Bull Dance Your Style v Brně. Buď u toho.
1: Hele lidi, jestli máte rádi tanec, pořádný betly a našlapanou energii a nemáte co dělat v sobotu, tak v sobotu 27. června dorazí do Brna národní finále Red Bull Dance Your Style. Čeká vás Street Dance Battle, kde se jede podle žádný nacvičený choreografie. DJ pouští hudbu až přímo na místě, tanečníci musí reagovat okamžitě a o vítězi tentokrát nerozhoduje porota, ale přímo publikum. Takže tady fakt můžete rozhodnout o tom, kdo to ovládne. Na jednom místě se potká 16 nejlepších tanečníků z celé republiky a vítěz pak poletí reprezentovat Česko na světový finále do Švýcarska. Takže pokud budete o víkendu v Brně, stavte se před Jináčkovo divadlo a zažijte atmosféru, kterou jen tak nikde jinde nezažijete.
0: Red Bull Dance Your Style 27. června v Brně. Fajn.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Potisk dárky, bylabil, CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky. CZ.
17: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
19: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
20: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: tři hodinky nabitý jsou za náma. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, půjčili jsme si dobrý tracky a teď máme nějakých 8 minut do 20. hodiny. Já se s vám loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation, za Mejka mě vystřídá Jacosik, borec, který tady byl už několikrát a je to neskutečný sympaťák, talentovaný umělec. Dejte se s ním necelou hodinku tady na Fajnu a za mě jenom dvě slova. Pápa, lala.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

OK, takže čau tady a co, vítám vás u nového dílu pořadu Next Generation, který právě posloucháte na Fajnu. Tak jako po každý jednou za měsíc jsem tady, abych pustil nějaký tracky, co poslouchám, a abych taky pustil svůj track. Track, který pustím ode mě, se jmenuje Trénink dělá bowlera. Je to taková freestyleová věc, která vznikla třeba do hodiny a vlastně sklidila docela úspěch, takže rovnou jdeme na to. Kdyby vás to bavilo, ukládejte na Spotify jako Trénink dělá bowlera. Next Generation. That's up. Do you want? Yeah. Oh, that's perfect.

0: Generation.
1: Ok, čau, vy stále posloucháte Fine, jdeme si pustit další dva tracky, zdraví vás Jaco. První track si pustíme od Mazemana, track se jmenuje Teď. Tuhle věc jsem slyšel poprvé včera, doporučil mi to kámoš, celý jeho album a přišlo mi to mega taký estetický ten zvuk a mega mě bavilo to téma toho, kdy fakt tam vyslovuje tak to slovo teď, že jsem fakt měl pocit, že padají kapky deště a pozoruju, jak padají a soustředím se jenom na přítomnost, takže až taky meditativní to bylo pro mě. Tak to je jedna věc a druhou věc, co si pustíme, bude Smack, který vydal nový album a na tom albu je pár tracků, který mě baví, konkrétně tenhle ten se jmenuje Odraz, taková silná věc, kde přemýšlí sám nad sebou, reflektuje věci, deep věc, jdeme na to.
0: Fine. Next Generation.

situation. Ať nevidím do zrcadla. Real shit. Real. V zrcadle stojí můj nejlepší kámoš, ale i můj největší nepřítel. Házet svý problémy na ostatní, to by bylo lehký, ne? Už nejsem dítě, vím, že musím být lepší než včera a mnohem

0: jedině usměje. Jsme kuami. Vím, že jsem ošklivý hovado, ale na svůj věk vypadám dobře jak hovado.
1: Jedna.
0: Naučil jsem se odpouštět, odpustil jsem sám sobě. To, v jaký jsem žil, temnotě a strachu. Bylo to jako žít v hrobce, sraček bylo fakt hodně. Ale nemůže být progres, aniž by se člověk neprošel pod ně. Byl jsem tam fakt hodně, málem jsem zapomněl, jak může být dobře. A dřív jsem si myslel, že lidi se neměně. V té době jsem měl být zatemněný. Nehulil jsem jointy, bral jsem MDMA. Další z mnoha lidí, co v nic nevěří. Do toho jsem si připadal nechtěnej. Stamanej, že lidi o grému nic nevěděj. Byl jsem antisociální, nech mě bejt. Furt doma v textech, ale nejsem sečtělé. Madness. Zdrhal jsem před sebou, jako by tam byl.

0: se náhle, nezdržel jsem, že kdykoliv tam nejsem, chceš drbat mě. Nečiním ty, co šplhá jak na šplhadle, začíná mít rád toho stále v zrcadle.
1: Next Generation.
2: OK, zdraví vás Jaco, vy stále posloucháte Fajn. Jdeme si pustit další dva tracky, bude to takový závěr českého okýnka. Nejdřív si pustíme mainstreamovou věc, velký hit od PTK, který taky rapuje o svých struggles. Moje asi nejoblíbenější věc od PTK, co jsem kdy slyšel, já jsem ho nikdy nějak extra vlastně neposlouchal, trochu mě to míjelo, ale jako tady jsme se protli a přijde mi to extrémně silný, takže první track bude PTK. A druhý track, co tam ještě máme, je Nick Tendo s Karlem a track 12 Opic, kde Nick Tendo si procvičil abecedu a na každý písmenko vymyslel nějaký vtipný rým, takže poslouchejte pořádně, stále posloucháte Fajn, zdraví vás Jaco.
1: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: OK, vy stále posloucháte Next Generation a my se jdeme pustit další dva tracky. Právě nám dohrál Nick Tendo s Karlem. Teď si jdeme pustit XXXTentacion a konkrétně track Carry On, což je už taká starší věc, kterou mám rád. Obecně tohle interpreta mám hodně rád, tak jako hodně lidí je to pro mě taková srdcová věc. A další track, co si pustíme, je Vince Staples a jeho track A je. Naopak spíš taky pozitivnější shit a super věc. Jdeme na to.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: OK, takže zdraví vás já, co? Jdeme si pustit poslední dva tracky. První track bude Underground z UK, track, který se jmenuje Woolwich Arsenal od Kvolema. Já jsem fanoušek Tottenhamu, nicméně Arsenal vyhrál Premier League, takže musí se jim poblahopřát a tímhle jim tady dávám prostor výjimečně. A druhý track, co si pustíme, bude od Santého, track Champagne Shots a my rovnou jdeme na to, posloucháte Fine.

0: Fajn.
1: OK, tak to bylo pro dnešek všechno. Kdyby vás moje věci bavily, kdyby vás bavilo to, co dělám, najdete mě na Instagramu jako Jaco with me, na Spotify mě najdete jako Jaco sick. My se slyšíme zase za měsíc a mějte se všichni co nejlíp. We are
2: number one. Next generation.
3: Number one hit music station.
2: Baby, let's go.
3: Summer banger.
2: Banger.
4: Turn me up.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajnra je nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrál česnek, co má říz.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
1: Fine.
12: Oh. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song, Elizabeth Taylor.
13: Elizabeth Taylor.
14: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fine.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz. Instagram,
0: YouTube,
8: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fine Radio.
8: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
8: Fine. Turn it up, turn it up.

0: Uletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: potisk, trička, byla, CZ.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
5: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
4: Fajn.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram.
0: YouTube.
4: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Potisk trička, byla CZ.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Instagram.
3: YouTube.
2: TikTok.
3: Co je zrovna teď in. Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
4: Fajn.
5: Are you ready?
6: Come on. My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
2: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn Radio.
1: Instagram.
0: YouTube.

Pět jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Music.
2: Fine.